0: Vláka černá vrána, zpomal bráško, hoď tam klid. Denu denně holiday na Rádiu Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

Rádio

0: přerušilo se. Fuh, kámo, jazykolam.
1: No, na to měl postřeh třeba ale taky Michal.
2: Hej, jako nechápu, já jsem to tady zkoušel v autě a asi musím mít taky chirurgii, ať mi dají dlahu na jazyk.
0: Jo, asi si taky vezmu dvahu na jazyk.
1: No, tak do zítra, aby si měl co dělat, aby se ti to uzdravilo. Každopádně my se na tebe těšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady úterý 4. srpen, svátek dneska slaví Dominik a Dominika, tak přejeme všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Krištof mě tady dneska nechal, jo, je to tak, klidně si odjel někam na natáčení, i když viděl, že mi tady bez něj bude smutno, ale tak ho tady spolu můžeme v klidu pomlouvat. Ne, tak samozřejmě, že ho nebudeme pomlouvat, ale mrkneme se na to, co tady skutečně, nebo co tady před náma máme za novinky. Řekneme si o teplotních rekordech, který padaly včera na Moravě, a zastavíme se taky spolu u nových pantoflí, který představil Nike. Čeká nás potom taky poznávač a taky celebrity voice slip, takže si rozhodně budeš mít i dneska ráno co zahrát tady mezi 6 a 7, takže rozhodně stay tuned, no a my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. A myslím si, že je docela důležitý říct, co nás čeká venku, protože to bude zase takovej trošičku Mordor, ale ne v úplně tom smyslu, že by venku byly jako takový ty hnusný, brutální, se slejvákem velký bouřky, ale Mordor v tom smyslu, že bude fakt jako vedro. Aktuálně by mělo být nějakých 20 stupňů Celsia. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vyšplhají zhruba až k nějakým 38 stupňům Celsia, a to třeba konkrétně v Hradci Králové. Jinak po zbytek republiky počítej s průměrnýma teplotama kolem 36 stupňů Celsia, ale samozřejmě záleží na tom, jestli jsi ve městě nebo jestli jsi na vesnici, že jo, ve městě bude logicky teplejc, protože to jsou dneska takový betonový džungle. No a na vesnici si myslím, že se schováš zase hezky pěkně pod strom. Každopádně doporučuji se prostě fakt jako hodně pít, udržovat a hlavně jako dávat čelíček, protože v tomhletom vedru se toho stejně nic moc dělat nedá. Radio Spin.
1: BN. Príjemný útorkový deň. Destiny's Child chystajú návrat k 30. výročiu a otec Beyoncé tak sľubuje samé vychytávky. Čakať vraj môžeš cez 10 až 15 remixov, a to jak novinky, tak prerábky ich hitov do viac urban či tanečného štýlu. V pláne je aj zverejnenie doposiaľ nevidených materiálov z minulosti. Máš rád netradičný rap a experimentálnu hudbu? Tak zajtra, 5. vyraz do pražskej čistírny 1906. Od 7. večer tam vystúpi projekt Taskent, ktorý spája poetický rap, elektroniku, spev aj živé trombóny a ponúka originálny hudobný zážitok s atmosférou nočného mesta. Ak hľadáš aktívny program pre celú rodinu, tak od 8. do 16. srpna vyraz do Pardubíc. Športový park Pardubice ponúkne možnosť vyskúšať si desiatky športov pod vedením trenérov. Pripravené budú aj rôzne ukážky, súťaže a aj program pre deti. Vstup na väčšinu aktivít je zdarma. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: 6 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesný čas, ty nám posloucháš Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v revolice.

A hezky dobrý ráno všem u rádia Spin, máme 6 hodin a taky 7 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my se spolu jdeme podívat na první dnešní zprávy. Byl venku chvíli klid a zase se vrátila vlna veder, která nám vlastně jako dává docela zabrat. Teploty opět stoupají ke 40 a včera dokonce padly na Moravě a ve Sasku teplotní rekordy. Mimochodem na té Moravě, tak ve Strážnici padlo včera 39,9 a to už před 3 odpoledne. Nicméně i dneska budou teploty kolem 40, vlastně bude vlastně asi dneska ještě trošičku víc vedro, než bylo včera, takže i dneska by asi pravděpodobně mohl padnout teplotní rekord. Docela hustý, jak počasí tráví, nebo respektive počasí závodí samo se sebou. Nicméně dobrá zpráva je ta, že zase během týdne se ochladí, přijde studená fronta a mohlo by být zase o něco trošičku líp. Nike představil za mě naprosto revoluční pantofle a já jakožto milovník krosek z večerky fakt jako čumím na to, co se nás pantoflema vlastně všechno jako vymyslet. Máš sobě totiž vibrační motor, který ti masíruje nohy, a to myslím si, že různýma třema způsobama, a to kdykoliv si vzpomeneš. Jo? To není jak prostě tvoje paní doma, která ti to nikdy neudělá, protože naopak do toho nutí tebe, aby si namasíroval nohy. No a aby toho nebylo málo, tak jsou tam i topný, nebo je tam i topný těleso, který ti zahřeje nárt na příjemných 47 stupňů Celsia. Jakože zní to hodně jako sen, ale jako pěkně drahý sen. Na druhou stranu, já bych to bral, bráško. I za ty prachy bych to bral. Hrozně moc.

0: 6 hodin 11 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s sebou jedná taky Dom, no a my se společně přesouváme k dnešní poznávačce. Dneska v poznávačce bude žádat jeden, musím říct, vlastně jako možná trošičku zapomenutý animák, který ale si myslím, že byl docela hit, jako minimálně třeba mýho dětství, takže vlastně jako naší generace. No a věřím tomu, že nikdo tady na Radio Spin to bude určitě znát. Takže pojďme si pustit první ukázku z tohoto animáku a třeba uvidíme, jestli se tady objeví nějaký první správný odpovědi.
1: Tak který plísna šplává?
2: Na svém místě?
1: Uša gušta. Mladý pan Brňouš je tu.
3: Přítomen a připraven, pane Rouno. Tuška hapala.
0: Jestli tě napadá podle ukázky, co by to mohlo být za film, nebo respektive za animák, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím něco napadá, tak určitě vydrž další 4 minutky, protože už po nich si dáme další dvě nápovědy. Tak stay tuned.

0: Rádio Spin Dominik, 6 hodin a taky 16 minut s tebou je dál teda Domno a my pokračujeme dneska v poznávačce, ve který jsme pár minut zpátky nakousli jeden animák. Animák, který si myslím, že zná teda jako převážně moje generace, protože vyšel v roce 2005. Tak pojďme si pustit, co to je za, nebo respektive pojďme si pustit první ukázku.
1: Tak který plísna šplává?
2: Na svém místě?
1: Už a gusta. Mladý pan Brňouš, je tu.
3: Přítomen a připraven, pane Rouno.
0: No a zatím musím říct, že tady nemám žádný správný odpovědi, tak pojďme asi rovnou teda na ukázku číslo 2, která by ti mohla možná něco málo dát.
4: To chce sodu. Dělej, kámo, dělej, dělej.
3: Zmuchla nás.
2: Proč to vůbec děláme?
0: No a jestli by ti mohla napovědět 100% jedna ukázka, tak to je ta poslední, protože tam je právě taková jako ikonická scéna, kterou právě v tom filmu znáš, tak pojďme na ní.
5: Utíkejte!
6: Co je? Co se sakra děje?
5: Padá nebe! Padá nebe!
6: Zešílel si!
0: No a jestli ti můžu napovědět ještě něco dalšího, tak ti můžu napovědět to, že se na obrazovce sejde kuře, velký tlustý prase, kachna a taky ryba. A ne, není to začátek špatného vtipu, ale je to začátek jedné Disneyovky. Tak dávej vědět.

0: Na rádiu Spin takhle při úterku 4. srpna končíme dnešní poznávačku, ve který jste hádali jeden animák z roku 2005. No a pouštěli jsme si tady z něj několik ukázek, tak pojďme si ty ukázky v tuhleto chvíli připomenout.
1: To chce sodu. Dělej, kámo, dělej, dělej.
2: Zmuchlada!
3: Proč to vůbec děláme?
0: No a taky asi jedna z nejikoničtějších scén tohoto animáku se objevila v poslední ukázce.
1: Utíkejte!
4: Co je? Co se sakra děje?
1: Padá nebe! Padá nebe!
4: Zešílel si!
0: No a jediná moje nápověda k tomuto tomu byla, že se na obrazovce sešlo kuře, potom taky ryba a velký tlustý prase a kachna. Víc nebylo asi evidentně třeba co napovídat, protože nějaký typy se tady objevily, takže jdeme se na ně spolu podívat. Jdeme za Matějem.
5: Strašpitlík, úplně na 100%. Nevím, jaký originál teda název, ale český název vím, že byl Strašpitlík.
0: Tak Matěj si je Strašpitlíkem hodně jistý, tak jako trošičku jistý si byl taky i Dan.
6: Může to Strašpitlík.
0: A potom třeba taky Lukáš typoval Strašpitlíka.
7: Ne, ale myslím si, že to bude Strašpitlík dneska v té poznávačce.
0: No a já si myslím, že dneska není moc o čem, protože opravdu to byl dneska ráno Strašpitlík. Tak jo, děkuju za všechny typy do poznávačky, každopádně, kdo byste chtěli hádat dál, tak určitě budete moc, protože zhruba tak za 20 minut tady pro vás budu mít taky Celebrity Voice, tak buďte nám u rádia Spin.
8: Yes, the Wolfman here, Pet Black Radio, bringing you that new shit from Nironic and DJ Wish. It's called

0: 6 hodin 26 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál. Dom, dneska je 4. srpen, úterý, svátek má Dominik, takže já a taky Dominika. Každopádně to, že mám svátek, jste odhalili poměrně rychle, protože mám tady jedno rychlé přání od Kačí v mobilní apce Radio Spin.
1: A přeju ti všechno nejlepší k svátku.
0: Kačí, já ti moc děkuju, nebo respektive děkuju všem, kdo mi posíláte přání k svátku. Děkuju moc, hrozně si to vážím. No a my se jdeme společně podívat na další zprávu, kterou jsem tady včera vytáhnul, nebo respektive ne tady, ale kterou jsem včera vytáhnul z Instače. Protože, co musím říct, tak mě hodně baví, jak se teďka všichni předhánějí v tom, jakože dělat reelsky, dělat rychlý videa a tyhle ty věci, tak HBO Max třeba v tom jede taky bomby, protože teďka testuje novou aplikaci, kterou chce asi pravděpodobně konkurovat TikToku. No a komu jinýmu vlastně v finále, že ještě Instagramu, ale Instagram to okopíroval, víme kde. No ale je tam jeden takovej decentní rozdíl. Ty sice stejně jako na TikToku scrolluješ prostě krátkýma videama, že jo, swipeuješ prostě klasicky jako během pár vteřin, jenomže tady koukáš ne na prostě jako bizáry, ne prostě jako na nějaký nauční videa, ale koukáš na úryvky z filmu a seriálu. No a k čemu to je dobrý? Je to dobrý třeba v tom, že ti to pomůže vybrat, co si večer pustit, protože odsoudíš všechno jednoduše podle obalu, takže si potom pustíš vlastně jako to, co tě baví podle toho 15 vteřinového úryvku. Zatím je to jenom v testovací fázi, ale vlastně mi přijde dobrý, protože až dokoukám třeba teďka Walking Dead, který mám rozkoukaný, tak už by to mohlo být i vlastně jako u nás v Česku, a až to bude i v Česku, tak to budu mít taky. No a pak budu vědět, co si prostě pustit, protože to bude hodně rychlej a taky jednoduchý.

Dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 30 minut. K tomu stepuji dál dom, no a já ti jdu připomenout jednu důležitou věc, a sice to, že každou středu tady na Rádio Spin můžeš o 8 večer slyšet CZSK Underground. O čem je CZSK Underground? Tak je hlavně o tom, že ti tady v rámci tohoto pořadu, který moderuje náš Jirka, dáváme vidět, nebo respektive teda ukazujeme nový interprety na scéně. To znamená, že prostě sem chodí mladí rapeři, kteří ti chtějí ukázat vlastně jako co umějí, co už mají za sebou, a třeba ti taky ukázat nějakou svoji tvorbu. Součástí tohoto pořadu je taky live rap, takže pravidelně můžeš vidět třeba na našem Instače, protože i tam ti vlastně ukazujeme, kdo se nám sem chodí reprezentovat se svýma věcma. Takže rozhodně, pokud hledáš novou hudbu, tak ti doporučuji si každou středu večer v 8 večer ladit CZSK Underground s Jirkou. No a taky krom toho, kdo děláte hudbu, tak rozhodně doporučuji jí poslat na cz.sk@radiospin.cz. Počkáš si potom, až se ti ozve Jirka a pozve se tě sem do studia na rozhovor. Já si myslím, že lepší prezentaci svého vlastního tracku nemůžeš mít nikde jinde než tady na Radio Spin.

0: do
1: Swag. 6 hodin 34 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál. Dom dneska je 4. srpen, úterý, svátek má Dominik a Dominika, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat na to, co nás během dneška čeká venku, a teda musím říct, že to bude fakt takový jako docela dost velký peklo. Včera byl takový náznak toho, že by mohlo být zase poměrně horko, ale zase na druhou stranu musím říct, že včera na to, kolik bylo stupňů, tak zase bylo venku docela ještě jako příjemně. Každopádně dneska už by to mohlo být i trošičku jiný, protože dneska maxima vyšplhají k nějakým 38 stupňům Celsia, a to konkrétně třeba v Hradci a pravděpodobně taky v Brně a v Praze. Jsou takový ty asi jako největší betonový džungle, kde by mohlo být nejteplejc. Každopádně průměrná teplota nebo průměrná maximální teplota po republice by měla být nějakých 36. Jinak aktuálně by mělo být nějakých 24 stupňů, venku jasno, a takhle by se to mělo dál držet celý den. Takže počítej s tím, že teploty budou dneska rozhodně stoupat. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhle chvíli vypadá na českých silnicích. Co se regionu týče pro tuhle chvíli, tak tady vidíme jediný crash, a to v Plzni v ulici Tyršova, takže tam určitě jezdí opatrně. Co se dálnic pro tuhle chvíli týče, tak tady vidíme menší štosovačku nebo respektive menší zaškobrtnutí kvůli práci na silnici, a to na D8 po směru na Ústí u Nový Vsi, takže tam určitě dávej pozor. No a co se Prahy týče pro tuhle chvíli, tak tady počítej se zdržením určitě na Štěrbovský spojce, a to v obou směrech kolem Černáku. Potom určitě taky na sjezdu z desítky na Kvělskou, to je taková už ranní klasika. No a pozor si dávej i na kreše, konkrétně v Horních Počernicích na hlavní silnici, nebo respektive v Náchodský, to je taková ta hlavní silnice, která se táhne celýma Horníma Počernicema, tam se bude taky. Kdyby cokoliv, tak dávej vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Taky 39 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál. Domno a my se spolu blížíme, nebo respektive jsme se přiblížili k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu různý známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak. Tak jdeme se podívat na to, jak zní dnešní Celebrity Voice Flip.
1: Celebrity Voice Flip.
0: Já si myslím, že dneska asi zatím není moc třeba nápověd, protože tam je jenom pár, no a ve chvíli, kdy ti řeknu vlastně jako třeba profesi tohoto zamotaného hlasu, tak budeš naprosto přesně vědět, o koho jde. Takže nechám tě zatím chvíli tak jako v otázkách s otazníčkama, jenom tak jako pro představu ti ten hlas pustím ještě jednou, no a ty můžeš třeba posílat svoje tipy, tak jdeme na to.
1: Celebrity Voice Flip.
2: Nebo mobilní apka

0: Spin Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračuje hádanka Celebrity Voice Flip, ve který hádáčkům patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě připomenout. No a na základě tohoto zamoteného hlasu mi sem do rádia Spin cinknul Jirka. Tak Jirko, kdo by to podle tebe mohl být?
2: Já si myslím, jestli to není Saskia Burešová.
1: Saskia Burešová. Jirko, hele, takhle, šel si na to dobře. Šel si na to dobře, protože Saskia Burešová teďka slavila velkolepý jubilejní narozeniny. Každopádně i tak si byl vlastně jako docela vedle. Každopádně jako přemýšlel si nad tím dobře, že bych sem dal Saskii Burešovou kvůli tomu, že měla teďka jako velký narozeniny. Každopádně tato není. Dneska tady budeš žádat, nebo respektive užádáš jednu českou političku, která vlastně v tuhle tu chvíli je i v naší vlastně jako nynější vládě. Takže jestli tě napadá do toho bejt, tak určitě posílej svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a můžu ti ještě prozradit, že třeba neumím moc anglicky.
3: Spin Celebrity Voice Flip.
1: Teď už si myslím, že to tam bude na 100%.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka.

0: Postupně se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Lipe, ve kterých hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme se ho ještě naposledy připomenout. Tak ode mě víš tomuhle tomu zamotanému hlasu, že dneska tady hádáš jednu českou političku, která je vlastně i součástí současné vlády. No a k tomu taky, že neumí moc anglicky, spíš asi pravděpodobně vůbec. Tak jdeme se podívat na vaše tipy. Začneme u Majka.
1: Tady Mike, já si myslím, že to je Alenka Schillerová.
0: Alenka Schillerová, to tady typoval taky Lukáš.
2: Schillerová.
0: A další Schillerku tady typoval třeba taky Jirka.
1: Tak já si myslím, že to je Alenka v Díši divů. Takže Alena Schillerová.
0: Tak s Jirkou jsme se shodli, že než Alenka v říši divů, tak spíš Alenka v říši dluhů. Jdeme se podívat dál taky za Kačí.
3: Ještě jednou ahoj Dome, tak já si myslím, že je to Alena Schillerová.
0: A Schillerku tady typoval dneska ráno taky Jára.
4: Čau, tady Jára. Není to náhodou, prosím tě, slečna Coffee or Tea or Alenka Schillerová.
0: Já si myslím, že dneska ráno tady není vůbec o čem, protože opravdu je to Alena Schillerová. No tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu, no a my společně pokračujeme v dnešním spin ránu. Máme 4. srpna a taky úterý. Svátek má Dominika. Dominika, tak ještě jednou přeju všechno nej.
5: Prázdninový spin ráno. Každý všední den od 6 do 9 na

0: 6.56, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou dál domno a my společně pokračujeme dneska ve Spin ránu, dneska teda a výjimečně bez Krištofa, protože Krištof si odjel natáčet nějaký projekt, o kterém mi zatím moc neřete, takže doufám, že nám zítra tady v éteru prozradí víc, kam vyrazil. Každopádně my se společně jdeme přesunout do další společné hodinky, ve který spolu probereme spoustu dalších věcí, ale o tom si řekneme až za chvilku, ale pro tentokrát jenom takový rychlej recap toho, co jsme tady spolu probrali. Probrali jsme, že HBO chystá novou platformu, nebo respektive už testuje novou platformu, kde vlastně podobně jako na TikToku scrolluješ videama, až jako na ten rozdíl, že scrolluješ prostě úryvkama ze seriálu, takže hezky pěkně jako vybíráš prostě jako co se ti hodí. No a taky, že Nike představil naprosto revoluční pantofle, který ti masírujou nohy a taky ti je v pohodičce zahřejou. No a my se jdeme podívat na to, co nás čeká dneska venku, protože i tam se dneska tak jako trošičku zahřejeme, nebo respektive teda víc než dost. Každopádně pro tuhle tu chvíli počítej s tím, že by měly být teploty kolem nějakých 20 stupňů Celsia, nebo respektive něco mezi 20 až 24 stupně Celsia. No a co se týče dnešního odpoledne, tak počítej s tím, že teploty budou hitovat opět 40, takže maxima dneska kolem 38 stupňů Celsia. Největší teploty, nebo respektive nejvyšší teploty jsou v tuhleto chvíli hlášený asi jako v Praze, potom taky v Hradci, v Brně a v Ostravě, protože tam jsou to takový ty betonový džungle, tam se to prostě jako rozpálí. Každopádně průměrně teploty by měly být kolem 26 stupňů Celsia. Tak určitě na sebe dávej pozor, určitě hlavně odpočívej, nepředři se a hlavně pij hodně vody. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské

0: částí míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: 7 hodin, 8 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin. Dneska máme úterý 4. srpen, svátek slaví Dominik a Dominika, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my společně pokračujeme v úterním Spin ránu. Dneska teda bez Krištofa, který jel někam točit, ale neprozradil nikomu z nás, co pan tajnouskář, takže se ho zítra na to zeptáme a doufám, že bude trošičku svolný a něco nám aspoň malinko napoví, protože je jasný, že některé ty projekty jsou prostě jako tajný. Každopádně, co nás čeká? My se dneska spolu zastavíme u jednoho revolučního návrhu talíře a řekneme si taky, jak se ti dneska v Americe může doručovat žrádlo, takže za pár minut tady ve zprávách budeme mluvit o vlastně jako docela revolučních věcech. Zastavíme se taky u jednoho brigádníka v muzeu a tak trošku si tady na něj dneska ráno zahrajeme. No a co nás čeká dál, tak je samozřejmě taky pravda nebo lež, anebo třeba hra jeden na jednoho, ve který mám pro tebe i dneska tričko Rádia Spin. No a samozřejmě, protože je úterý, tak mám ready i novej mashup. Takže toť program na další dvě hodinky. No a my společně pokračujeme ve Spin ránu. Tady je Rádio Spin a Dom.
1: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order.

7 hodin a 13 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávy. Já se s tebou vsadím, že si občas vezmeš talíř a vidličku a když pak jako dojídáš, tak honíš po talíře prostě třeba kousek zelí, nebo třeba kousek nějaký zeleniny, nebo takovou tu malou tvrdou hranolku, která prostě nejde napíchnout a musíš ji prostě vzít do ruky. Tak pozor! Tomu je teďka konec, protože jeden japonský designer tenhle ten problém na talíři absolutně vyřešil. A to tak, že na něm udělal 4 vyvýšené drážky, kam dovedeš prostě ten poslední dobek, do děr mezi drážkama a zajedeš tou vidličkou, no a bez problému to na něj potom, nebo na tu vidličku potom nabereš. No a svět je zase na 10 vteřin v pořádku. Je to naprosto ideální, ale spíš mě překvapuje, že to trvalo do roku 2026, než někdo něco takového vymyslel. No a když usnou těch revolucí, tak jedna americká firma Dutresh se jmenuje, začala ofiko rozvážet žrádlo dronem. Robuci na Karlině ještě ani pořádně se nezorientovali, ještě pořádně nemají ani načetlou mapu, no a v Americe už prostě přiletějí hrancle rovnou do obejváku, normálně ti přiletí do obejváku dron, takhle to z něj čapneš a můžeš najednou prostě buď rychle žrát, ale takhle jednoduchý to je vlastně, jako ve finále.

Já jsem ti tady pár minut zpátky vlastně jako říkal, že si dneska zahrajeme na takovýho jako průvodce v muzeu. No a proč? Já jsem narazil včera totiž na zprávu o Týtkovi, který si udělal brigádu muzeu jako průvodce. Navíc vlastně jako neoficiálně, prostě si na toho průvodce čistě jenom hrál, normálně se oblíknul, vzal si vždycky nějakou partičku lidí, vodil kolem obrazů, o kterých jim vždycky vykládal nějaké informace. Až na to, že ty informace, kterým o tom vykládal, tak byly absolutní nesmysly. No ale samozřejmě tomu, že působil důvěryhodně, tak lidi tomu věřili. No a jak si myslíš, že dopad? Skončil v jailu. Normálně za tohle to skončíš dneska v jailu, ale dneska budeme trošičku kreativní. Já jsem si říkal, že asi každý známe takovej obraz Mony Lízy, no a říkal jsem si, že k ní můžeme jeden takovej falešnej průvodcovský příběh dneska ráno vymyslet. Takže úkol pro dnešní ráno. Vymyslete každý k Moně Líze jednu věc a pošlete mi ji do mobilní apky Rádia Spin nebo cinkněte na 210 32 30 30. Já to pak poslepuju dohromady a uvidíme, co tady vznikne za průvodcovský příběh k obrazu Mony Lízy. A já jsem teda hodně zvědavý, s čím přijdete, co vytáhnete a jak to ve finále bude celý v kompletu znít. Tak pojďte do toho.

0: Pár minut zpátky jsme tady spolu na Rádiu Spin nakousli dnešní téma, a sice to, že jeden týpek, který je vlastně jako si chtěl zkusit kariéru průvodce, tak se oblíknul do průvodcického oblečení, šel do muzea a tam se vybral nějakou skupinku, provedl tím muzeem a vykládal jí absolutní hovadiny o všech obrazech, který prostě po cestě potkali. No a já jsem si říkal, že bychom se tady dneska na Rádiu Spin mohli takovouhle průvodcovskou zkušenost dát a že bychom si každý mohli říct jednu informaci k obrazu. Já jsem vybral obraz Mony Lízy, no a k tomu mi posíláte nějaký fejkový informace. Stačí bohatě úplně jedna, ale třeba takový Jirka v mobilní aplikaci Rádia Spin, tak ten to vzal za svý. Pravděpodobně asi někdy teda průvodce dělal, protože ten Jirka, co vlastně jako celý poslal, tak mi přijde vlastně jako naprosto geniální záležitost. Takže Jirko, pojď sem, hele, pojď se ukázat, co jsi vymyslel.
1: Zdravím všechny, tady průvodce Muzea Jiří. Oficiálně zde můžete vidět Monu Lízu. Mona Líza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby. Proto si Leonardo da Vinci chtěl zaznamenat navždy, aby nemusel obnovovat měsíční předplatné každý měsíc. Tento obraz je nejvíc nedoceněný, jelikož OnlyFans v té době byla opravdu vzácnost. Čau.
0: Jirko, já teda musím říct, že si naprosto ukázkově předved, co tady všichni na Rádiu Spin mají dneska dělat, ale aby jsme to dali dohromady společně, tak Jirko, já si o tebe vemu jenom tuto informaci.
1: Mona Líza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
0: No a na další fejkový informace o Moně Líze tady čekám na 210 32 30 30 nebo v naší mobilní aplikaci Rádia Spin. Jsem zvědavej, co tady společně dneska ráno dohromady slepíme, protože tohle to vypadá zatím fakt jako velice dobře. Tak pojďte do toho.

0: Na Radio Spin se nám pomalu, ale jistě začínají zbíhat vlastně jako všichni různí průvodci, který tady na Radio Spin máme, a teda musím říct, že zatím mě to docela baví, ale v mobilní apce se objevil Boban a potom taky Dave, takže pojďme dát dohromady Bobana, Davea a taky Jirku k Moně Líze a jsem zvědavý, jaký příběh z toho začne, nebo respektive jaký vypravěcký příběh fejkový z toho začne pomalinku líst, tak jdeme na to.
1: Dobrý den, vítejte v Brněnském muzeu.
2: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
3: Mona Lisa byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
0: Já si myslím, že z toho začíná líst vlastně jako něco hodně dobrýho, takže pojďme sebrat další průvodce tady na Radio Spin a posílejte do mobilní apky Radio Spin nebo sem do studia na 210 32 30 30 další fejkový informace, jako kdybyste byli průvodci muzea a nějakým způsobem pomlouvali Monu Lisu, nebo respektive oni předávali špatné informace. Pojďte do toho. Rychlá doprava na Radio Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu, tak zatím vidím vlastně jako nevidím žádný velký špatný. Žádný velký crash, žádný velký štosovačky v regionech v tuto chvíli nejsou, takže tam dorazíte pravděpodobně na čas. Co se týče dálnic, tak D2 přijíždí, nebo po D2 přijíždíš trošičku jako zpomaleně do Brna, tam se to trošičku zaštosovalo. No a trošičku se štosuje taky D8 po cestě na Ústí, a to zhruba tak někde kolem Nový Vsi, takže tam určitě pozor. Co se Prahy pro tuto chvíli týče, tak tady si určitě postojíš na pražském okruhu, a to v obou směrech mezi Zličínem a taky Barrandovem, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. No a s nějakýma minutkama navíc počítej v tuto chvíli tak na Štěrbouský spojce v obou směrech, potom taky na Barandáku směrem na centrum. No a nějakou tu minutku navíc nabíráš aktuálně taky v Holešovičkách a nebo třeba na Povltavský. Každopádně ode mě je to k dopravě všechno. No a kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
4: Automotospin, tvoje

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusť něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: 30 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Domno a my jsme tady společně pár minut zpátky otevřeli dnešní téma, tak pojďme se ho jenom připomenout, protože jeden týpek si chtěl zahrát, nebo respektive chtěl si zkusit roli průvodce v muzeu. No tak se prostě oblíknul jako průvodce, zašel do muzea, no a vzal si skupinku lidí, kterou tam prováděl kolem obrazu, o kterých jim vykládal absolutní blbosti. Vlastně jako nic z toho, co těm lidem řekl, tak nebylo reálný, no ale ty lidi samozřejmě vlastně jako to vzali vážně a prostě si z toho něco odnesli. Každopádně takovýhle fejkový průvodce tady dneska děláte vy, spinneři, a to k obrazu Mony Lízy. Řekli jsme si, že obraz Mony Lízy, že zná prostě jako úplně každý, takže ten bude nadefinovat úplně luxusně. Takže do dalšího, nebo do našeho příběhu v mobilní apce Rádia Spin přispěla teďka Kačí, takže pojďme si to pustit celý od začátku. Boban.
1: Dobrý den, vítejte v Brněnském muzeu.
2: Dave. Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
0: Jirka.
3: Mona Líza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
0: A Kačí.
4: Další zajímavostí, co o Moně Líze víme, je, že byla začínající raperkou.
0: No, to začíná být docela jako zajímavý příběh, takže pokud ho chceš začít trošičku dál rozvíjet, anebo naopak, jestli ho chceš jako ukončit, tak posílej hlasovky do 210.30, hlasovky do mobilní aplikace Rádia Spin, no anebo cinkni na 210.32.30.30. Já si myslím, že dneska ráno tady z toho může vzniknout něco naprosto legendárního.

0: Hezky dobrý den všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 38 minut, s tebou je dál Domno a my společně pokračujeme v dnešním Spin ránu, kde si dneska hrajete na průvodce a vlastně provádíte v tuto chvíli tak jako trošičku pomyslnou skupinku lidí kolem Moni Lízy, o který jí říkáte jednu důležitou story, nebo respektive o který vyprávíte její story a její vlastně jako příběh. Tak pojďme se podívat na to, jak to zatím vypadá. A přispěli do naší mobilní aplikace Rádia Spin dál Michal a taky Lukáš. Tak pojďme si k tomu přidat.
1: Dobrý den, vítejte v Brněnském muzeu.
2: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
3: Mona Líza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
4: Další zajímavostí, co o Moně Líze víme, je, že byla začínající raperkou.
5: A víte, proč byla namalovaná jenom hlava? Protože byla obézní a měla 3 ňadra.
6: A věděli jste, že Mona Líza byla tak tlustá, že musela vysolit Da Vinčimu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop.
0: Chudák Mona Líza, kdyby vás slyšela. Každopádně, pokud chcete někdo pokračovat tohleto příběhu, a věřím tomu, že jo, protože se z toho začíná stávat docela zajímavá záležitost, tak posílejte dál svoje nápady na to, jak by mohl tenhle ten příběh Mona Lízy vypadat.

0: Jeden týpeček si chtěl zkusit, jaký to je být prostě průvodce v muzeu a začal provádět různý skupinky lidí a k obrazům jim vymýšlet naprostý kraviny. No a tuhle tu jeho roli si tady dneska ráno na Radio Spin zkoušíte vy a konkrétně stojíte u obrazu Mona Lisa. Tak pojďme si to celý dát, protože přicházejí další a další zápletky k příběhu Mona Lisy.
1: Dobrý den, vítejte v Brněnském muzeu.
2: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
3: Mona Lisa byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
4: Další zajímavostí, co o Moně Lise víme, je, že byla začínající raperkou.
5: A víte, proč byla namalovaná jenom hlava? Že byla obézní a měla 3 ňadra.
6: A věděli jste, že musela vysolit Da Vincimu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop?
7: Nebo o tom, že dělala výborný bramboráky a podle ní teďkon vaří papica.
1: Avšak, co už o Moně Lise není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinciho bratr Lojza, který byl polohluchý a proto i název Mona Lisa od slova Mono Lojza.
0: Já si myslím, že tady bychom to mohli beztrestně začít pomalinku ukončovat, takže jestli máte někdo nějaký hezký, dobrý závěr pro příběh týhletý Mona Lisy, tak určitě dávajte vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. My se za chvilinku přesuneme k mashupu, no a potom si ten příběh celý už asi kompletně rozuzlíme. No, no, no, no.

jak ztrací zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Spin ráno. Meša.
1: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno všem u rádia Spin. Máme 7 hodin a také 48 minut, s tebou je dál dom. No a my pokračujeme teda dneska ve Spin ránu, ve kterém nás čeká v tuhletu chvíli vlastně už dá se říct mashup. Takže pojďme se podívat na to, jak ten dnešní mashup zní. Já si ho tady jenom rychle najdu a hnedka tě ho dopustit. Takže stahuju ti podkres a pojď se poslechnout, jak ten mashup zní.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
1: Já si myslím, že dnešní mashup by mohl být poměrně jednoduchý. Je tam teda spoustu věcí tak jako přes sebe, ale na druhou stranu si myslím, že se tam ty věci dají hezky pěkně rozeznat. Takže hádáš dneska mashupu 4 různý věci, tak pojďme se ho ještě jednou pustit, no a dál to necháme na tobě.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
0: Poznal jsi trojici tracků?
3: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.
4: DC Onos Dos Twist

0: Spin ráno. Mešup.
1: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 7 hodin a taky 52 minut. K tomu s tebou je dál dom, dneska je úterý 4. srpna a svátek má Dominik a Dominika. Nicméně, my se vracíme dnešnímu mešupu, který jsme se tady pár minut zpátky pustili, tak pojďme si ho spolu připomenout.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
1: No a do mobilní apky Rádia Spin začaly chodit první tipy, tak pojďme se na jeden z nich podívat a začneme dneska ráno třeba u Vládi.
3: Ahoj, já v mešupu na začátku slyším Hector number one. To je asi tak všechno.
1: Vládi, ale myslím si, že i začátek mešupu je docela dobrý uhodnout, takže Hector number one je správně. No a jednu voiceovku mobilní aplikaci Rádia Spin máme ještě od Romana, tak Romane.
4: Dneska ráno, Dome Spinéři, tady je Roman. Dominiku, hlavně tobě všechno krásný svátku.
1: Děkuju moc, Romane.
4: No a v mešupu, já nejsem žádný mešupista, nicméně Star Warsu, jasný, ale úplně mě fakt pobavil oslovením Derka Vrány. Co on to asi tak dělal ve vrchní prchni od maturity do dneška, tak pochopitelně dělal knihkupce. Mějte se všichni nádherně, hezký den, čau.
1: No tak jo, takže jeden Derek Vrána a vrchní prchni je tam.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
5: No, tak já jsem po maturitě se vyučil jako knihkupec. Pak jsem nastoupil jako knihkupec a jsem pořád knihkupec.
1: No a k tomu přiházují taky ty Star Warsy. Zbytek už je v tuhletu chvíli na tobě, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dej mi vědět, co je ta poslední zapeklitá věc, která se v tom dnešním mešupu schovává.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
0: Poznal jsi trojici tracků?
6: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.
1: No a ještě předtím, než se přesuneme do další hodinky dnešního Spin rána a taky než si odhalíme kompletní příběh o Moně Líze, který si tady dneska společnýma sedlama dávali dohromady, tak se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by mělo být venku naprostý jasno a teploty kolem 24 stupňů Celsia, mimo Ostravu, která už vlastně v tuhletu chvíli hlásí 29, což mi přijde naprosto krizi takhle v 8 ráno. Každopádně, co se týče zvyku dnešního dne, tak počítej s tím, že průměrné teploty po Česku budou na 36 stupňů Celsia. Místa má se budou hitovat dokonce skoro 40, a to konkrétně v Hradci, tam je 38, v Ostravě by mělo být dneska 37 a v Praze 36, takže takhle bude vypadat úterý 4. srpna.
7: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu, kde

0: hodin, 5 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a my se ještě naposledy vracíme k našemu dnešnímu tématu, který jsme tady otevřeli zhruba tak před hodinkou, protože my jsme se tady bavili o týpkovi, který si v muzeu zahrál na průvodce, prováděl tam skupinku lidí, no a zastavovali se u obrazu. No a u každého toho obrazu jim pověděl nějakou story, která samozřejmě byla falešná, vůbec tam nebylo nic pravýho, ty lidi prostě odcházeli s nějakýma znalostma, který prostě se jim v životě asi pravděpodobně už nikdy hodit nebudou. Každopádně, na takovýho jednoho průvodce jste se tady dneska ráno zahráli vy. Máme tady zakončení dnešního příběhu o Moně Líze, o který se tady dneska celý ráno mluvili. Každopádně trošku jsem to zakončení Ondrovi ještě tak jako pošolichal, aby to dávalo trošičku jako smysl, takže pojďme na to.
1: Dobrý den, vítejte v Brněnském muzeu.
2: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
3: Mona Líza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
4: Další zajímavostí, co o Moně Líze víme, je, že byla začínající raperkou.
5: A víte, proč byla namalovaná jenom hlava? Že byla obézní a měla 3 ňadra.
6: A věděli jste, že musela vysolit Da Vinciemu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop?
7: Nebo o tom, že dělala výborný bramboráky a podle ní teďkon vaří babica.
8: Avšak, co už o Moně Líze není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinciho bratr Lojza, který byl polohluchý, a proto i název Mona Líza od slova Mono Lojza.
9: Nadále všeobecně známým faktem o Moně Líze je, že kolem roku 1999 vstala z mrtvých a navštívila japonské konstruktéry, aby se podílela na vývoji jednoho z nejikoničtějších aut Nissan Silvia S15. Přičemž konstruktéři v důsledku toho, že se jedná o technologický boom doby, vůz pojmenovali podle ní.
0: Já si myslím, že kdybych byl takhle ve skupince turistů v muzeu, takže bych vám to věřil naprosto všechno od začátku až do konce. Já vám musím říct, že jste fakt skvělý, že jste to fakt jako dali dohromady, navazovali jste na sebe dobře a ten příběh prostě jako zní naprosto perfektně. Takže já si myslím, že kdyby chtěl někdo v budoucnu dělat v muzeu průvodce, tak si myslím, že se od vás může velice hodně dost naučit.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: 8 hodin na 10 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na další zprávy. Byl venku chvíli klid a zase se vrátila vlna veder, která nám dává docela do zabrat. To už tady jako víme, už jsme se o tom bavili. Každopádně teploty opět stoupají ke 40 a včera dokonce padly na Moravě teplotní rekordy. Na Moravě totiž ve Strážnici padlo včera 39,9 stupňů Celsia a to už před 3 odpoledne. Nicméně, jenom připomínám, že i dneska budou teploty kolem 40 stupňů a vlastně to bude ještě víc stupňů, než bylo včera, takže by tam i dneska mohly padnout nějaký ty rekordy. Je to docela hustý, jak to počasí závodí samo se sebou. Nicméně dobrá zpráva je ta, že se zase během týdne trošičku uchladí, přijde nějaká studená fronta, takže bude na pár dní trošičku klídeček. No a Nike představil za mě naprosto revoluční pantofle. Já jakožto milovník klasických jako Crocsek z večerky, fakt jako čumím na to, co se dá s pantoflema vymyslet. Mají v sobě vibrační motor, který ti masíruje nohy a to kdykoliv si na to vzpomeneš. Má tam, myslím si, že 3 různý způsoby a vlastně jako ti to udělá bez keců. No. To není jak prostě jako tvoje paní doma, která ti nikdy neudělá masáž nohou. Naopak do toho nutí tebe. Každopádně, aby toho nebylo úplně málo, tak je tam taky topný těleso, který ti zahřeje nárty na 47 stupňů. Za mě to zní jako sen. Sice teda trošičku jako drahý sen, ale sen, který musíme jako chlapi mít snad úplně všichni.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.15, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál dom, dneska máme 4. srpen a taky úterý, no a co si takhle při 4. srpnu a taky úterý zahrát pravdu nebo lež? Já si myslím, že vlastně proč ne, takže pojďte někdo cinknout na 210 32 30 30 a zahrá

0: pápa. Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 15 minut, ty dál posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Domno a startuje taky Pravda nebo lež, ve který se proti mě dneska utká Petr. Petře, dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Domé.
1: Tak Peťas, jak se těšíš na dnešní vedro?
2: To úplně nejvíc, tyhle. Teď jsem zabukovaný na Černém mostě, potřebuji se dostat na Brandeis, takže...
1: Jako hele, nevypadá to tam úplně ideálně, co ti budu povídat, se na to teďka kouknu do mapy, tyhle, tam to poskakuje jako hodně, hodně, hodně, nebo spíš stojí teda, ale víš o tom svoje pravděpodobně, že jo, co si bude
2: povídat. Jo.
1: Každopádně Peťas, řekni mi, nosí tvoje paní kabelku?
2: Ale ona kabelky moc nenosí, ona spíš nosí batoh.
1: Já jsem si říkal, že by ti to teoreticky jako... Já jsem si říkal, že by ti to mohlo pomoct, kdyby tu kabelku nosila, ale hele, tak třeba jako nějaká zkušenost tam bude. Takže kabelky je téma dnešní pravdy nebo lži. Tak jestli jsi ready, tak můžeme jít na to.
2: Prosím?
1: Jestli jsi ready, tak můžeme jít na to.
2: Jasně, jdeme na to.
1: Tak jo, takže otázka číslo 1, Peťas. Průměrná žena stráví za celý svůj život zhruba 76 dní čistého času tím, že něco hledá v kabelce.
2: No jasně, tam mají bordel, ale to možná ještě víc, ale...
1: Myslíš, že to dá třeba i na 80 dní?
2: No, úplně v pohodě.
1: No tak jo, takže označujeme pravdu. Jako říkal jsem si, že 76 dní je hodně, ale v průměru to tak vychází, ty vole.
2: No jasný.
1: Že jedna pravdička bodík na tvojí straně. Otázka číslo 2. Na dně průměrný dámský kabelky žije víc bakterií a nečistot než na průměrném záchodovém prkínku.
2: Já nevím, no, říká se, že nejvíc bakterií je v metru na takových těch eskalátorech, jak se chytáš, jak je tam ta pryš.
1: Ty vole, toho se úplně štítím, ty vole, na to nemůžu šát vůbec.
2: Oni říkali, že to je čistější než prkínko na záchodě.
1: Ty vole.
2: Tyhle, já si myslím, že na prkínku bude asi víc.
1: Myslíš, že na prkínku bude víc, jo?
2: Mm.
1: Takže označujeme, že to je lež. A Peťas, je to divný, ale je to pravda. Jakože, oni tu kabelku pokládají všude možně, hele. Na zem, v metru, na zem prostě jako v tramvaji, na chodník a to. A právě z té země se ty bakterie prožerou dovnitř do té kabelky. Takže úplně ideální se potom namazat huburtěnkou, že to si budeme povídat. Každopádně, Peťas, poslední otázka. Průměrná ženská kabelka dneska váží zhruba stejně jako dvě velké cihly.
2: Jako co?
1: Jako dvě velké cihly.
2: Tyhle, já vždycky, když vidím ty ženský dvě na té ulici, jak to vláčí, tak si říkám, proč to nešoupnou ty dvě cihly do toho batohu, ale já jsem si určitě, já to kolikrát vidím, jak to vláčí, tyhle. Jo, určitě.
1: Označujeme pravdu.
2: Jo.
1: A je to tak? Dánská kabelka váží v průměru 2,5 až 5 kilo.
2: Tyhle, to je strašný.

0: přijde jako masakr, takže jako rozhodně skvělý výrobek na to si ho pověsit na jedno rameno, ty vole, jakože myslím si, že páteř vám poděkuje. No tak jo, Peťa Zele, dva bodíky pro tebe, já ti gratuluju, děkuju za hru a zase se někdy slyšíme. Měj se, čus.
1: Čau. DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí, vítej v Německu i chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák, kolaboruju s Elektro, s Vukem, PSH i Skutek Rupe.

0: Německu.
1: Vychádo pravda rádiu, spíneme se podívat na takto aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme klasicky v regionech, a to konkrétně v Brně, protože tam se bouda, a to hnedka dvakrát. Jeden crash hlásí ulice Berkova, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky v Žabovřeský, protože ta poskakuje kvůli crashi, a to z obou stran, takže tam určitě dávej pozor. Jinak aktuálně regiony nevypadají vůbec špatně. Co se dálně stýče, tak D2 hlásí na příjezdu do Brna trošičku štosovačku a stejně tak trošičku štosovačku hlásí taky D7 a na příjezdu do Prahy, jinak je to docela v pohodě. Co se Prahy pro tuhle chvíli týče, tak my už víme od Petra, že kolem Černáku to poskakuje docela dost. Každopádně Štěrbovská spojka hlásí crash po směru na centrum, takže tam určitě počítejte s velkým zdržením. Stejně tak crash hlásí i ulice Průmyslová, takže tam určitě pozor. Další zdržení aktuálně nabereš taky na Brandňáku, ten stojí prakticky z obou stran. Dál poskakuje taky pražský okruh kolem sjezdu na Brandňák, protože i tam se bourá, takže i tam dávej pozor. No a ještě dva crashy hlásí Praha. Aktuálně v Bubenickém tunelu po směru na Anděl. No a další crash hlásí Rašínovo nábřeží pod Vyšehradem. Každopádně ode mě je to k dopravě všechno a kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice. Oh snap!

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Do teďka to tady na Rádiu Spin byla sranda, ale teďka musíme trošičku přitvrdit, musíme zvážnit, protože před náma je velký souboj. A ten souboj bude o tričko Rádia Spin, který si dneska můžete ve hře jeden na jedno vyhrát. Takže kdo se tady dneska popere? To je zatím otázka. 210, 32, 30, 30. Potřebuju teďka dva z vás, kdo si o tričko budete chtít zahrát. Já jsem říkal včera Tomovi, že to může dneska zkusit znova, že bude mít třeba štěstí, takže uvidíme, jestli se dovolí. A tom, každopádně jsem zvědavej, kdo bude ten další, takže ještě jednou připomínám, 210, 32, 30, 30, za 3,5 minuty startuje jeden na jednoho. Play.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 37 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno, ale už tady nejsem sám, protože já mám na drátě dva soutěžící, kteří se tady dneska poperou o tričko Radio Spin, tak pojďme přivítat. Na drátě číslo 1 je dneska Jirka Jiříku, dobrý ráno.
2: Čau, Dome.
1: Tak my jsme se tady spolu bavili, že vlastně jako nesnášíme úplně to vedro. Jiříku, hele, máš plán na to, co po práci, až vlastně jako skončíš a prostě jako teďka ti zbyde ten volný třeba jako večer, kdy bude prostě jako fakt jako teplo, bude horko, tak plánuješ někam vyrazit?
2: No hele, já si myslím, že takový u těch krematorií jsou takový ty mražáky, tak asi tam.
1: To si myslím, že úplně ideální plán, těma, zadíš si prostě do ledničky, těma, co si budeme povídat. Na dráti číslo 2 máme Tomáše. Tome, dobrý ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
1: Tak Tome, ty to zkoušíš dneska po druhý, pokud se nepletu, že jo?
3: Je to tak.
1: Hele, jaký máš ty ještě plány na dnešní večer, nebo až skončíš práci dneska?
3: Hele, dneska mám asi 3 práce za sebou, takže jedu do Ostravy, takže super, to bude.
1: Ty vole, do Ostravy, to se docela projedeš, odkud pojedeš do Ostravy?
3: No, z Prahy pojedu.
1: No, tak to budeš mít hele pěknou cestu před sebou, ale tak předpokládám, že budeš mít nějakou klimatizaci po ruce, že to nebude zase tak úplně šílený.
3: Naštěstí, jo,
1: no tak hele, ono to nějakým způsobem uteče. Každopádně, my jdeme do hry jeden na jednoho, dneska tady stejně tak jako včera máme otázky na cestování, Tome, ty budeš mít 100% radost, si myslím dneska, ale třeba Jirka nebude třeba zase takový cestovatel a třeba ti nechá tričko na Diaspin možná i trošičku dobrovolně, co myslíš, Jiříku?
2: Asi jo, uvidíme, no, jo.
1: Uvidíme. No tak jo, hele, jdeme na otázku číslo 1, jenom připomínám, že abyste se přihlásili o slovo, tak nejdřív se musíte nechat vyvolat, tudíž se musíte přihlásit svým jménem. Jinak přihráváte bot na druhou stranu, takže otázka číslo 1. Ve který zemi byste našli sochu svobody?
3: Tom
1: byl o půl vteřinku rychlejší, Tome.
3: USA.
1: Není to New York?
2: Jirka.
1: Tome, není to New York?
3: Stojíš, je jakoby Amerika, ale jestli jsi myslel jako město, tak je to New York.
1: Nemyslel jsem zemi, takže stojíš se za USA.
3: No.
1: No a to je správně. Tak jo, hele, jeden bodík pro Toma. A otázka číslo 2. Ve který zemi najdeš stavbu Sagrada Familia?
3: Tak to máme.
1: To je takový vysoký kostel, nejvyšší na světě podle mě. Teďka ho zrovna nedávno dokončili. Sagrada Familia.
2: Jirka.
1: Jiříku.
2: Tak zkusíme Mexiko.
1: Mexiko to bohužel není. Můžu napovědět, že je to ve městě Barcelona.
2: Jirka.
1: Jiříku.
2: Španělsko.
1: Španělsko je správně, samozřejmě. Tak jo, 1-1. Otázka číslo 3. Do jaký země vyrazíš, pokud chceš na originální Oktoberfest?
2: Tom
1: byl rychlejší o chvilinku.
3: Je to Tome. Německo.
1: Německo je samozřejmě správně a Tome, gratuluju.
3: Paráda.
1: No a Jiříčku, ty nezoufej, můžeš cinknout třeba zase zítra nebo ve čtvrtek nebo v pátek, hele, ještě do konce týdne tady hrajeme o tričko Radia Spin, takže třeba se na tebe ještě dostaví.
2: Hele, mějte se krásně, gratuluju píze, mějte se kucí, ahoj, čau.
1: Taky se mě, Jiříku, díky za hru. No a Tome, vydrž mi na drátě, řekneme si, kam ti tričko pošlem.
3: Jasný.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Tady na rádiu Spin máme ještě jeden takovej malý restík, no a tím nemůže být už nic jiného než dnešní mashup. Tak pojďme si ten dnešní mashup ještě pustit, pokud teda tady narazím na tu správnou banku. Ano, mám jí tady, takže takhle zněl dnešní mashup.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
1: Tak, co už víme, že v dnešním mashupu je? Na to se jdeme podívat za, pokud se neplet. Tu za Jardou.
3: Ahoj, já v mashupu na začátku slyši Hector number one. A to je asi tak všechno.
1: Tak, Hector number one tam je 100%. No a další dva typy tady dneska odhalil Roman.
4: No a v mashupu, já nejsem žádný mashupista, nicméně Star Wars jsou jasný, ale úplně mě fakt pobavil oslovením Derka Vrány. Co on to asi tak dělal ve vrchní prchni od maturity do dneška, tak pochopitelně dělal knihkupce. Mějte se všichni nádherně, hezký den, čau.
1: Tak, Star Wars, ano. A vrchní prchní taky.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
5: No, tak já jsem po maturitě se vyučil jako knihkupec.
1: No a další tip, který tady teďka v mobilní aplikaci Rádia Spin mám, tak je zase od Jardy.
6: Ahoj, tady Jarda, je tam Hector a DJ Vič, number one.
1: Aha, tak to už jsme tady s Jardou ale odhalili. Tak Vláďa.
7: Ale není tam ještě náhodou Harry Potter?
1: Harry Potter je docela zajímavý tip, ale tento dneska ráno bohužel není. Tak my si jdeme mashup pustit ještě jednou.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
1: No a třeba by ti mohl pomoct taky tichý poslech, tak pojď si to ještě dát takhle potichoučku.
2: Co jsi dělal od maturity do dneška?
1: Tady si myslím, že už ti to muselo vylíst naprosto perfektně, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět, co slyšíš dnešní mashupu.
0: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 8 hodin na 49 minut, 50 minut dokonce ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno, ale už ve studiu nejsem sám, protože je tu se mnou Vicky, dobrý ráno.
2: Čau,
1: Vicky, já mám pro tebe jeden takový malý úkol.
2: Pojď sem, co?
1: Potřebuji, aby si pomohla Spin Dom do odhalit, co je dnešní mashupu.
2: Dobře, co se děje?
1: Tak jo, tak pojďme na to.
3: Co jsi dělal od maturity do dneška?
1: A já ti řeknu, co my už víme, jo?
2: Ano.
1: My víme, vrchní prchni.
3: Co jsi dělal od maturity do dneška?
2: Ano.
4: No, tak...
1: Víme
4: no.
1: Taky Star Warsy.
2: Toto. Aha.
1: A víme Hectora a Number One. Teď hledáme tu poslední věc. Chceš to pustit ještě jednou?
2: Dej mi víc, tohle nestačí.
1: Tak dám ti víc.
3: Co jsi dělal od maturity do dneška?
1: No a pak ještě ti můžu ukázat svůj fígo se špičatým kloboukem.
2: Ano.
1: A dát ti tichý poslech.
2: Pojď mi.
3: Co jsi dělal od maturity
1: jako v tom tichým poslechu si myslím, že to jako vylezlo hezky.
2: Jako já slyším, že je tam ještě jedna ukázka, ale Dome, já si ti přiznám. Teda dneska si navařil. Dneska jsem zavařil,
1: ale komu jsem nezavařil, tak to byl Michal.
5: Ahoj, není tam náhodou Znělka ze Sám doma?
2: Fakt?
1: Vánoce srpnu.
2: A proč ne? Trochu nás to schladí, že?
1: No teď jo, ale já bych se mega potřeboval schladit, ještě že tady máme klimatizaci, já si nedovedu představit, že by tady nebyla. Jako musím říct, že jsem přišel do studia a bylo tady mega vetro.
2: Fakt? Nikdo v noci nevětral.
1: Ne, nikdo v noci nevětral, nikdo tu klimatizaci nenechal pustit. No tak jo, každopádně to znamená, že dnešní mashup máme odhalený, takže děkuju za to. No a zítra tím pádem dorazíme s úplně novým, čerstvým, ještě horkým a taky vonavým mashupem spolu s Krištofem. My si dáme jedny já a Erka a za chvilku jsme zpátky. Čau.

0: 8 hodin 54 minut, ty nám posloucháš Radio Spin. Dneska je úterý 4. srpen, svátek má Dominik a Dominika, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a Vicky.
1: Počkej,
0: to si řekneme mimo éter až.
1: Jak jako všechno nejkrásnější k svátku, Dome?
0: Ne, ale já jsem to nechtěl jako, no, ale chtěl jsi to.
1: Dome, hodně všechno ne. Nejlepší k svátku, všechno nejlepší k svátku, všechno nejlepší, domečku.
0: A kde mám dortík?
1: Tak to je svátek, jo? Tak pojďme to nepřehánět, ale počkej, jako hele, je pravda, něco sladkého bych ti mohla vzít ještě.
0: Božka pekla cuketovej perník.
1: A to je hezký.
0: A ten ti posledně chutnal, takže já jsem byl tak hodnej, že jsem ti jeden kousek nechal.
1: Ty ale! Jeden tak kousek, ale to jsi nejlepší.
0: Já vím.
1: Ty a Božka jste moje number one.
0: Já vím. Prosím vás, teďka je takový období, kdy prostě jako ty cukety fakt jako mega rostou, ačkoliv to nechápu, protože je sucho jak prase, tak rostou prostě jako úplně neuvěřitelný nohy u té země.
1: Ale já úplně
0: jako,
1: šílený.
0: To je jako nesmysl to, co roste jako za cukety.
1: A víš, co je hrozně vtipný, jak všichni mají své cukety a všichni se je snaží udat. A jsou jako, nechceš cuketu? Ne, díky, já mám svojí. Ne, ale vážně, nechceš, já mám fakt obrovský nohy cuketový. Ne, hele, díky, já už z nich vařím, já už nevím, co s nima prostě. Já furt taky si dávám. Teď jsem si dávala i lečo normálně cuketový. A receptář. Ano. Tak když si dáte skvělé rajčata, k tomu si dáte tu cuketku, celý to osmahnete, to je paráda. A trošku dosolit. Když do toho máte i masíčko, je to výborný, ale i tofu je dobrý, jo.
0: To je pravda, protože zítra, pozor, zítra mě čekají cuketový placky s kuřecím masem. Ne, jakože, ale ta věc se dá využít fakt jako na spoustu věcí a hlavně z jední cukety dneska uvaříte na celý týden, protože to je fakt cuketa, je kráva.
1: A to
0: každopádně,
1: je
0: vy si můžete cinknout v následujících 4 hodinkách, počítám dobře, 4
1: je
0: hodinkách,
1: to tak?
0: O svoje oblíbené tracky na přání, takže od toho tady Vicky s vámi bude. Ale
1: už teď cinkej, cink,
0: zvoneček už tady bohužel jako SMX-ko nemám. Každopádně, no, užijte si prostě jako dnešní dopoledne s Vicky, potom odpoledne s Jirkou a taky s Márou a užijte si počasí, protože bude fakt jako fucking teplo.
1: Bude fucking teplo.
0: Fucking teplo.
1: A máš dneska fucking v plánu jít někam na fucking koupaliště?
0: Ne, nemám, protože došli natáčím a po natáčení si myslím, že přijdu domů úplně vyfluslý a padnu prostě vedro nevedro.
1: Ty bláho, tak to jsou drsný plány, já musím říct, že teda dneska se chystám na koupák a mám taky takové koupací téma, tak se těším, až to se spinnerama proberem.
0: Máš koupací čepici?
1: Mám, tak pozor. mám čepici. A je hrozně vtipná, mám takovou tu rybářskou čepku a normálně jako vzorově je na tom kopr s okurkama. Taková hodně jako česká klasika kombo, bych řekla.
0: Tak ještě je lepší, než kdyby jsi si vzala koupací čepici s maskáčem a jednou takový týpka jsem viděl
1: taky?
0: Prostě jako v neděli ráno při cichu vody, když chytal ryby. No nic,
1: cute.
0: Každopádně počítejte s tím, že dneska budou teploty kolem 36 až 38 stupňů Celsia, takže počítejte s tím, že bude fakt jako vedro, takže na sebe dávejte pozor, hodně se hydratujte, dávejte si elektrolyty, dávejte si prostě jako hodně vody, protože to může být až nebezpečné. Takže dávejte na sebe pozor a my se slyšíme zase zítra ráno. Mějte se krásně, čus.
1: Spin Radio.
2: Hudební betly, Hudební betly.

0: Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Boniem, Daddy Cool navždy neasi. Jak na stráž pod na pláž more neasi. Prečo máš sebe dáš

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

Krásný dobrý ráno ještě jednou od Majku, tě zdraví Vicky. Máme pondělí 3. srpna, no a svátek má dneska Dominik. Ano, i náš dom tady z rána má dneska svátek, takže všechno nejkrásnější k svátku ještě jednou. Prosím tě, Dominiku, pokud tady seš, máš nás právě naladěný, tak rozhodně neváhej a nech si zahrát svůj song, těším se na tebe. No a co nás dneska čeká, nemine, jo? Podíváme se totiž k vodě, schladíme se, mám tady jeden plavecký rekord, budeš koukat, no a mám tady pro tebe taky zaručený recept, jak si vydělat velký money. Chceš dva baráky a bejt za vodou, no tak mám pro tebe přesně tak, úplně zaručený old school receptík, pokud máš v rukávu drbíky, začni si je zapisovat, všechno lze zpeněžit. Hele, vrchní drbna Vicky radí, chápeš? Takže myslím si, že dneska se spolu tady zabavíme. Mimo jiné samozřejmě hrajou tracky na přání, jak už jsem tady prozradila Dominikovi a samozřejmě i tobě, spinnere, takže rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku a už vidím, teď tady před chvíličkou někdo telefonoval, tak prosím tě, hned jak to tady položím, tak volej znova, protože jsem připravená zahrát právě ten tvůj track. Už za tři tracky je to tvoje Radio Spin.

0: den.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání. No a už tady máme prvního spinnera, který mi teďkon volá, a to je Jirka. Čau, Jirko.
2: Čau, Vicky.
1: Čau, čau. Hele, Jirko, prostě stal se mi tady takovej trapas hned ráno, při ránku takhle. Ono prej není pondělí 3., ale prej už je úterý 4. srpna. Představ si.
2: Fakt jo. No. Tak tomu bych nevěřil, člověče.
1: No, že já jsem tomu normálně taky nevěřila.
2: Ne, to není možný, hele. To je... No. Já si myslím, že to je film normálně probudí se včera.
1: To je prostě výborný. A to je takový ten styl přesně. Probudím se včera, normálně Dominik, jako kdyby mi sem ještě měl nakouknout a bejt jako, hele, promiň jo, ale jako svátek mám dneska je úterý, to jako si nebudeme plést dny tady jako. Prostě, není to holinky hodinky, jo.
2: Jo.
1: Takže časně. Nic, ale ty jsi říkal, že jako pondělí byl taky hezký den, takže úterý taky dobrý, jo. By mohlo
2: no,
1: být to pondělí
2: každý
1: zase.
2: Den je hezký, ne.
1: No to je taky pravda. Jirko, a ty někam chystáš se k vodě, co?
2: Ale teď jdu kolem vody tady, kolem Vltavy.
1: Fakt? Je, ale no? To není zrovna ta nejčistší voda teda, pozor.
2: Proč myslíš?
1: No jako já, když jdu po...

0: náplavce, taky to trošku cejtit teda. To se ti nezdá.
1: To je jasný, protože tam je spousta cizinců, že tam se vždycky odkašle každé. A...
0: Ale prosím tě, já bych řekla, že je to spíš těma labutěma. Já bych řekla, že oni jsou takový, jako oni jsou pěkný holky, ale nezdají se, ale řekla bych, že to tam trošku jako svinčík dělají teda.
1: No, tak se vemou do housebotu, nebo do toho albatrosu, dělají se tam labutí krky a po labutích.
0: Ježíš. Ale mimochodem, když už jsme u těch labutí, tak já jsem úplně nadšená, protože po Vltavě jsou nejen ty, že tam neplavou jenom ty normální jako labutě, ty zvířecí, ale že jsou tam i ty lodičky labuťový.
1: Šlapadla.
0: To je skvělý, jo, jo. To hrozně baví. A teda pro všechny, kteří jsou milovníci aut, jsou tam i takový ty šlapadla, že jo, jako autíčkový. Každý si tam podle svého gusta. A pro milovníky a romantiky, Jirko, to jsi určitě ty, jsou tam i vesla. Vesla. No to, hele, za romantiku prostě se musí platit, je to drsná disciplína. Jirko, je
1: prosím. Takové, že by nám natočili, jak utopit doktora Mráčka po 60 letech.
0: Přesně tak. Jirko, prosím tě, ty chceš dneska zahrát Ektora a nechal jsi to ale na mě, viď, ten výběr. Jako
1: ano, prosím.
0: Já jsem řekla, že chci Kancelář, to je pro nás, pro všechny, profi řidiče. Takže dáme Kancelář, co ty na to?
1: Dáme Kancelář, jasně.
0: Tak jo, tak to posílám tobě a posílám to všem, kdo jsou právě teď za volantem. Jirko, měj krásný den a já to jdu pustit, čau.
1: Ty taky, ahoj, čau, čau.
0: Rádio Spin.
2: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Rádio Spin
4: a komunikátor s Viki.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme na silnici 52 na 8. kilometru na trase Pohořeliče Brno, a to u Modřic. Pozor, nehoda je v Brně, přímo to v ulici Žabovřeská, potom v Pardubicích v ulici Kapitána Bartoše. Dálnice vypadají v pohodě a průjezdně, a tak se přesouvám rovnou do Prahy. No a tady máme crash v ulici Semilská a potom taky na pražském městském okruhu, přímo na jeho začátku ve směru na Ruzině D7 v okolí Jesenic. Jinak pozor, poskakuje nám Nuselák, 10 minut navíc, Novopatská 10 minut směrem na Kbely, no a až 15 minut si počkáš na Čuprově směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi do...

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a na drátě už Ríša. Ahoj Ríšo.
2: Čau Vicky.
1: Čau, čau. Tak prosím tě, řekni mi, co ty a voda? Chystáš se někam dneska jít koupat, nebo chodíš teď, když jsou ty vedra?
2: Jo, rád bych, ale nemůžu jsem v práci.
1: Aha, aha. No a děláš práci, kde je aspoň klimoška?
2: Ne, tady strašný vedro.
1: Ty bláho. A prozradíš, kde pracuješ?
2: Svařuji.
1: Svařuješ? No tak tam je teda šílený vedro. To si ani nedovedu představit. Hele, a nemáte takový ty cooling boxes? Já jsem slyšela, že jsou takový ty jako mrazníčky pro lidi.
2: No, tady možná by to někde bylo, ale zrovna jsem na takovém placu, kde prostě je to takový ořezaný, víš?
1: Kde zrovna to není, ty bláho, Ríšo, tak to je hustý teda. Tak v tom případě teda, jak bojuješ s tím vedrem? Co děláš?
2: Jo, jako zkouším se chladit nějakým studeným pitím, nějakým vadlou plachoncem a to je tak to
1: jo. Prostě děláš takzvaně prostě, co se dá, tak dáváš tomu maximum takhle. Dobře, hele, tak co ti můžu zahrát, třeba tě to trošku schladí.
2: Ale já bych si chtěl nechat zahlas Dolara a nikdy se nezměním od něj.
1: Jasnačka. OK, hele, mám to tady pro tebe připravený. A pro koho budeme hrát?
2: Hlavně pro všechny posluchače, pro lidi z Karvine. A pro všechny, kterým se líbí tenhle rap.
1: Skvělý. Hele, díky Ríšo, díky, že posloucháš Radio Spin. Zdravím do Karviny a měj se krásně. Jo. Jdu to pustit. Ahoj.
2: Díky, čau.
1: Čau, Radio Spin.

0: Ladíš Radio Spinu u Majku Vicky. Je úterý 4. srpna, no a já teda miluju vodu a plavání, takže tady pro tebe mám teď zprávu, která tě dneska úplně osvěží. V Baltském moři totiž padl rekord. No a o co jde? Ne, nejde o největší výlov ryb nebo tuňáků, nebo o nejhlubší ponor, jde o zcela něco jiného. A o co jde, tak to ti prozradím už za 3 treky. Budeš mrkat na drát, já teda koukala taky. Teď si dáme počasí. Koukáme se spolu na to, jak je zrovna teďka venku. Je vedro, dneska ti doporučuju, pokud nejsi zrovna u Baltského moře, tak vyrazit k jinému moři, nebo aspoň někam na koupák. Klidně tam může být i chlor, dneska ti to bude podle mě jedno, jenom potřebuješ být někde u vody. 27 stupňů Celsia v Praze, svítí sluníčko, ve zbytku republiky až 32, teď se tady bavíme o Moravě teda. No a dneska maximální teploty až 39 stupňů Celsia, bacha na to, s tím, že koukám, že na severozápadě budeme očekávat nějaké jako lehčí přehánky. No tak já doufám, že seš vybavený dneska opalovákem a taky dobrou náladou a spoustou vody. Dneska to bude ještě hustý, tak užívejme úterý Radio Spin. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Dámy a pánové, After War Contour je

0: vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Československý underground.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se

0: Rádio Spihny, Vicky tady s tebou. No a teď už konečně finálně jedeme k tomu moři. Máme tady jedno prvenství. Polský plavec přeplaval Baltské moře. Bavíme se tady o Bartoloměji Kupkovským. Prosím tě, plaval ze Švédska do Polska a trasa měla neuvěřitelných 160 kilometrů. No a týpek to uplaval za 56 hodin. Jako what? Tohle si prostě nedovedu představit, že jdu prostě pěšky na tož tohle uplavat, jo. Jako když vzpomenu na sebe, jaká jsem, tak jako vždycky úplně vyřízená už po 5 bazénech. Takže tohle to by mi rozhodně nehrozilo. Jako řekla bych, že po těch 5 bazénech už se tak trošku topím, takže to by nebylo úplně na přeplaváníčko Baltského moře, takže fakt velký respekt. No a týpek si dal to plaváníčko úplně na divokým moři, hele, bez spánku a dokonce bez jediného dotyku do provodní lodi. Úplně podmořský vodník. Jako opravdu obdivuju. No a fakt jsem se zamýšlela nad tím, jako jaká byla motivace. Teď to muselo všechno hrozně bolet. Teď jako představa toho, že jako nikam nevylezeš na žádnou souš, prostě 56 hodin, jako jak to zařizoval se s pitím, s jídlem, podle všeho totiž jedl a pil, bez toho aniž by porušil jakýkoliv pravidla. No a jak se vyměšoval. Já chci to vědět, zároveň to vlastně skoro nechci vědět, je to takový sporný. Každopádně jsem si říkala, co teda ta motivace, že se do toho takhle pustil, že se takhle hecnul, no a nevím, možná byl prostě jenom mega naštvaný, jak by řekla prostě tady Dory z Nema. Uá.
1: My jsme pěkný bručoun. Víš, co dělat proti naštvanosti?
2: Tak to nemám pár.
1: Měl bys plavat, když nevíš co, tak plav.
2: Nech toho.
0: Tak kdo ví prostě, možná, že každý člověk potřebuje samozřejmě svoji Dory a možná i tenhle ten Bartoloměj měl tu svoji Dory, která ho takhle podporovala a třeba celou tu svoji naštvanost to totálně vyplaval. Každopádně, ať už byla ta motivace jakákoliv, tak za mě fakt klobouk dolů. A jedeme dál, Radio Spin.
3: Frank, headshot, Frank, sit down, Frank, stand up, Frank, pass out, Frank, wake up, Frank, faded, Frank, faded.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že taky tracky na přání. No a já už tady máme dalšího posluchače, tak co to bude?
2: Dobré ráno, Vicky, poprosím tě, jestli mi tam zahraješ Slim, The Real Slim Shady od Eminema. Je to tak nějak pro všechny spinnery, hlavně pro tebe, ať už se neplezeš a zvládni to.
1: Díky moc, máte si, mám to tady samozřejmě, The Real Slim Shady, prostě moje mega oblíbený, prostě Eminem je naše jako klasika, bez toho to prostě nejde, jediný co je tak The Real Slim Shady už je tady a už tady pro tebe letí, tak užívej, krásný den a já slibuju, že už se nebudu plést, já už jsem se podívala znova do diáře, vím, že je úterý a prostě... Někdy se člověku opravdu stane, že probudí se včera. Víš co, prázdninový režim, je to tady. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady máme nehodu na D2 na 53. kilometru ve směru na Bratislavu. Pozor, je tady nehoda nákladňáku v okolí Kostice. Teď už jsem v samotné Praze. Tady máme crash v Bubenečském tunelu směrem do Troji, tak bacha na to, pokud můžeš, vyhni se. Jinak nehodu máme taky v ulici Rumunská, v ulici Na Bělidle a pozor, crash je taky v ulici Úvalská, a to směrem na Malešice. Tady taky čekej určitě nějaký zdržení, takže pokud můžeš, oběť to, kudy se to dá. Tohle je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, rozhodně dávej vědět mě i spinnerům 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pošlám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě další triky na přání, no a tentokrát tady mám Jana, tak co to prosím tě bude za trik?
2: Já Mančo v Kolína, jsem si zahrál 50 Cent a Many Men a pro všechny, co mají dovolenou jako já, tenhle týden, nech si užívají to sluníčko.
1: Tak to je úplná paráda. Jane, tak to ti posílám na tvojí dovolenku, užívej, no a k tomu samozřejmě 50 Cent a prostě sluníčko a samozřejmě hlavně taky pitnej režim. Jedeme, Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce se bude drbat, drbat za ušima, drbat na zádech. Vzpomeneme na všechny pavlačový tetky, který na tebe mají tu složku. No a schválně, mám tady pro tebe otázku, co se šíří rychleji, vši nebo drby? Nejrychleji se šíří vší drby, takže už za tři tracky ti řeknu víc. Teď si dáme ještě počasí. Teď už ti řeknu, jak je venku, to nejsou žádné drby, tohle to jsou čistá fakta, říkají to Norové, takže určitě to tak je. 30 stupňů Celsia v Praze, svítí slunce, je nádherně, dokonce tady koukám, že na Moravě až 33 stupňů, dnešní maxima 39, s tím, že čekej, že na severozápadě se můžou objevit nějaké menší přehánky, možná dokonce i v Praze, jo, ale jakoby pojďme nepředbíhat, moc tomu nevěřím, tak hlavně doufám, že máš nějakou dobrou pokrývku hlavy, protože fakt to dneska šajní.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin Dash Double. Radio

Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Hele, a kdo nikdy nedrbal, ať první hodí kamenem, jo? Ne, jako fakt nevěřím, prostě drbáníčko totiž zbližuje. Každý někdy přece musel drbat, prostě to je přátelská aktivita, jo? To ví šimpanzi a my nejsme jiní, takže opice se drbou a vybírají si vši. No a lidi, ty se taky navzájem drbou, jenom takzvaně slovně. Hele, já se přiznám, drbu a je mi úplně jasný, že na tom školním sraze, kde jsem chyběla, mě spolužáci pořádně proprali. A víš co? Tak to má být. Takže co už mi třeba nepřijde OK, tak to jsou sousedi, kteří strkají nos tam, kam nemají a taky drbou. Jako mám tady jednu speciální paní sousedku, zdravím z vedlejšího vchodu, která je vždycky jako, ta si nechává boty před dveřma a takový křusky, když jde podle mě jako kolem našich dveří a já jsem jako, víš co, jako... Já vím, proč tam mám venku křusky, protože nechci, aby mi je někdo sebral ty dobrý boty. Ty hezký boty mám samozřejmě v botníku přímo v bytě. To má je úplně jasný tohle, ne? No nic, takže to jsou takovýhle drbíky. No a teď se prosím tě podíváme tady do Kolumbie, kde 67-letá Miriam, sousedka, kterou rozhodně nechceš, si založila složku na celou ulici a prostě věděla všechno, co se děje, jo? Prostě hádky, tajný vztahy, rodinný dramata. Tak tahle ta paní Miriam, taková Kelišová z Kolumbie, tak ta si to všechno zapisovala. Takže to je přesně ta sousedka, kterou nechceš. Každopádně ten sešit se potom rozhodla spoplatňovat. Prostě, jo? Řekla si, čím větší drb, tím vyšší cena. Jakože... Představ si, jak si to jako naceníš, jo, prostě. Mě by to pak zajímalo, ale kdyby si měl takovýhle jako sešítek drbů, jak by si to jako nacenil? Co by to bylo jako, nevím, prostě kdo, kde, s kým, tak jako jestli to ta nejvyšší cena, prostě tamhle Franta podvádí prostě tetku Blašku, tak to je pozor, to už je za hodně peněz. No a jestli měla takovýhle majstrštyků hned víc, tak to potom úplně chápu. To je její prohlášení, že prej za všechny ty drby si koupila barák. A pozor, drby se šíří, že možná dokonce dva. Tak tomu říkám opravdu výhodný biznis. Ať jedou drby, Radio Spin. A jedeme dál.

30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že písničky na přání, no a teď tady bude úplně skvělá schoda. Mám tady nejdřív Zachyho, čau čau.
2: Nazdar Vikinko, tak prosím tě, pošli nám na ten chodov k těm meďourům, buku, strč prst krzadek. Díky a hezký den, čau Zachy.
1: Čau Zachyele, zdravím k meďourům, jasnačka, jasnačka, tenhle ten jazykolám mám pocit, že docela znám. No a teď už tady máme ještě dalšího našeho spinera, tentokrát máme Pedra.
3: Ahoj, pust mi tam prosím pěkně Buka a Robin Zoot, písnička Kdo? Bude to pro mě, pro tebe, pro mou dcerku a pro všechny lidi dobré vůle. Měj se krásně, pa pa pa.
1: Krása, krázele, Pedro, vy jste se úplně sešli se Zachym, tak jsem hrozně ráda, že můžu zahrát zároveň tobě a zároveň Zachymu a všem, komu jste řekli, no prostě Robin Zoot a Buka.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme nehodu na D7 hned na začátku na trase Chomutov Praha, a to na Lipské ulici, vlastně na přední kopanině. Bacha, je tam crash a už se to tam štosuje. Jinak teď už se přesouvám přímo do Prahy. Tady máme nehodu stále v ulici Na Bělidle. No a potom pozor, nový crash je taky na Štefánikově mostě. To je Praha 1, je to směrem do centra, je tady neprůjezdný levý pruh, je tady v sobě totiž osobák a autobus, srazili se u vjezdu do Revoluční ulice. Tak to je ode mě z dopravy všem a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: drop it like it's hot.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Na čísle 210 32 30 30
1: hrajeme přesně podle tebe.
0: Je to tak, teď hraju podle tebe. Před chvíličkou nám hrál Snoop Dogg, feat Pharrell, Drop It Like It's Hot. A teď už je to na tobě. No a já tady mám vzkaz od Sandry. Sandro, ahoj.
3: Nazdárek, vykouši, hodila bys mi tam Separa a Sunset. Já teda doufám, že vy, co jste v práci, vás tím songem nenaštvu a vy, co si užíváte někde u vody, tak snad vám tím zlepším poledne, no. O, blížící se poledne. Tak jo, hele, mějte se hezky, Vicky, čus a zvládejte to v tom vedru, ty jo.
0: Sandro, já ti normálně musím říct, u tebe to vypadá, že seš někde už skoro normálně na letištní hale a vypadá to, že skoro vzlétáš. To vypadá, že ty někam odlítáš na dovolenou. Jestli je to pravda, tak ti to moc přeju a v tom případě se na nás neohlížej, koukej prostě přímo před ke slunci a užij si to. No a my ostatní si jdeme dát Sunset a ono svým způsobem i tenhle ten track umí pořádně schladit tak jako příjemně. Tak jdeme na to, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a máme tady už poslední hoďku komunikátorů před náma, takže rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj song 210 32 30 30, protože v příští hoďce samozřejmě, že hraju podle tebe, takže můžeš se těšit na další vypalovačky podle spinnerů. A teď si dáme počasí. Mrknu se tady na to s tebou, jak je venku. Jak říkám, prostě šílený hit. Nic se nezměnilo od minulý hodiny, 31 stupňů Celsia v Praze. Ve zbytku republiky až 35 stupňů, úplná šílenost. Dneska odpoledne až 38 stupňů Celsia v Praze a na severozápadě možná lehce zaprší. Každopádně opravdu to dneska nepodceň. Doufám, že teď už vytahuješ svoji flašku s vodou a už prostě léž to do sebe, léž to na sebe, protože dneska je potřeba prostě ochlazovat se a pořádně pít. Tak jo, jedeme dál, Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na Alianas.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě další track na přání, tentokrát od Luďka tady vzkáz. Co to bude?
2: Ahoj, tady Luděk, zdravím Spinnery, prosím o zahrátí Dear Mama Tupac, děkuju moc a dávejte si bacha na vedra.
1: Jasnačka, Luďku, všichni to máme na paměti, věřím, že všichni poctivě pijou, že právě teďkon už zase berou ten hrníček s tou vodou a jdou si ho znova dolejt. No a tobě, Luďku, taky přeju krásný den, no a jdu pustit Dear Mama, Radio Spin. When I

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že další várka tvých oblíbených tracků na tvoje přání, no a já už tady mám teďkon vzkaz od Johnnyho.
1: Ahoj, ahoj, tak prosím, mohl bych požádat o pašrák, jo? Něco pěkného pro náladu dneska v úterní práci, děkuji moc.
0: Jasnačka, Johnny, mám to tady pro tebe připravený, pašuju tady jednoho pašeráka přímo pro tebe, tak užívej a pro všechny a krásné úterý, Radio Spin.

0: Mona Lisa byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
1: Další zajímavostí, co o Moně Lize víme, je, že byla začínající raperkou.
2: A věděli jste, že musela vysolit Da Vinciemu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop.
3: Nebo o tom, že dělala výborný bramboráky a podle ní teďkon vaří papica.
4: Avšak, co už o Moně Lize není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinciho bratr Lojza, který byl polohluchý, a proto i název Mona Lisa od slova Mono Lojza.
5: Nadále všeobecně známým faktem o Moně Lize je, že navštívila japonské konstruktéry, aby se podílela na vývoji jednoho z nejikoničtějších aut Nissan Silvia S15, přičemž konstruktéři vůz pojmenovali podle ní.
6: Já musím říct, že jste naprosto perfektní. Jakože bejt ve skupince turistů v muzeu, tak vám to žeru od začátku až do konce. Tak užívejte zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin bude za chviličku, protože ještě předtím bych tě ráda pozvala na Afterwork on Tour Summer Affair. Je to tak, ráda bych ti ještě připomněla, že už 14. srpna, to znamená přesně za 10 dní, se odehraje další event, a to v Mělníku na náměstí Míru. Bude tam pop-up s Jam & Co, což je skvělá streetwearová moda, a bude tam u toho hrát Mike Traffic, Robot a Nurse. Budou to skvělé DJské sety, rozhodně si to nenech ujít. Bude tam taky skvělý jídlo, skvělý pití. No je to prostě taková ta akcička, kam si zajdeš pěkně po práci se svýma kámošema. Takže rozhodně je vem. No a pokud by si chtěl vědět, kam dál by si mohl vyrazit na tyhle ty summer aféry, tak rozhodně mrkni na stránky Rádia Spin, kde máš všechny další data, protože čeká nás ještě Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín a Hradec Králové. Takže trada, trada, tramtada, mrkni se a doufám, že se na nějakým tom eventu uvidíme. Teď už ta doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak ty teď vypadají vcelku v pohodě, takže se přesouvám rovnou na dálnice. Tady je totiž nově nehoda na D1, a to na 195. kilometru ve směru na Ostravu v okolí Brna, Dolních Heršpic. Pozor, pozor, je tady nehoda náklaďáků, takže čekej určitě zdržení. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu v ulici Bucharová, no a jinak buď připraven, protože centrum máme lehce zasekaný. Wilsonová stojí kolem nějakých 7 minutek navíc. No a v obou dvou směrech máme tady Pražský okruh a Šťouchačku kolem nějakých 5 minut zdržení, a to v okolí Řeporí a Rudný. Tak bacha na to, to je ode mě zatím z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě dávej vědět, jo? 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to, no a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Vicky tady s tebou a samozřejmě, že taky treky na přání. No tak já už tady mám teďko na drátě Štrůdla. Čau, Štrůdle.
1: Ahoj,
0: vítej zpátky v České republice. Ty jsi se vrátil z Dovči, tak řekni, dojmi, pojmy, jaký to tam bylo a cítíš rozdíl teďko, když jsi se vrátil do Čech? V čem je ten rozdíl?
1: Jo, hele, jako krásný to tam bylo, jako užili jsme si to fakt naplno a no, jako tam bylo asi líp tý vody, no.
0: Jo, jo, a ještě u moře, že jo, přímo, ona to taky nadnáší, je jednodušší v tom plavat. Jo, jo.
1: Jako přiletěli jsme, myslel jsem, že bude jako větší zima. Ono bylo nějakých 24 stupňů, když jsme přiletěli včera, takže...
0: No úplně tropická celkem, noc?
1: Celkem dopříjemná, ale teď, když jsem sedl do auta, ukázalo mi to tady 43 stupňů,
0: tak... Jajaj.
1: Teď už to spadlo na 36, no, ale...
0: Tak to je šílené.
1: Ale... No peklíčko větší než ve Španělsku, no.
0: Takže vlastně ve Španělsku bylo blaze a tady je jako, tady jsou ty pravý tropy, jo. Tady u nás
1: no,
0: v Česku.
1: No, tak.
0: No, tak to je teda ale výborný.
1: Já teda do práce jedu až zítra, takže to ještě někam k Německu, tak to bude paráda.
0: Jo, chystáš si někam k vodě, jo?
1: Ne, pracovně.
0: Jo, takhle, aha. No tak dobře, tak v tom případě doufám, že cestou budeš moct někam si odskočit do nějakého bazénu nebo do nějakého koupáku, aby se to dalo přežít dneska a přeju ti šťastnou cestu, Štrůdle. Prosím tě, ty jsi takový rozlítaný, ale jsem ráda, že jsi na nás udělal i tak čas a co si necháš zahrát?
1: No ještě jenom, že 17. jedu do Chorvatska autem, takže...
0: Prosím! Normálně to už se bude jmenovat rubrika Cestování se Štrůdlem. Se Štrůdlem po světě. A to je dobrý náhodou. Je to dobrá svačina, prostě je to tady i náš dobrý průvodce Spinner. Paráda, hele, za mě dva v jednom. Pecka. No tak se těším, že se ozveš potom z Chorvatska, jak to jde.
1: No samozřejmě, tak jako včera už jsem vyhrál triko ze Španělska, takže...
0: Ty bláho, hele, vidíte to prostě, poslouchejte na dovolený, rozhodně poslouchejte i ve Španělsku, i tam se dá chytat samozřejmě Radio Spin, když ho posloucháš v dabu, je to tak, že jo? Když máš
1: no,
0: online.
1: Normálně přes internet, takže...
0: Přes internet, přes telefon, to znamená, že můžeš vyhrát takhle i tričko prostě a přitom se můžeš slunit a můžeš prostě bejt pod palmama. Tak tohle to je fakt podle mě jako hodně velká výhra, Štrůdle.
1: A pít piňa koládu, ale...
0: Tohle je big flex, nebudu lhát, big flex. Ale prosím tě, co si necháš zahrát?
1: Tak jo, ale pustám prosím tě Casanovu off-season.
0: Jasné. Hele, tak posílám tobě na všechny tvoje cesty. Gratuluju k tvýmu tričku Rádia Spin, který tady všichni ostatní spinneři taky můžou soutěžit a to každý ráno, takže rozhodně poslouchej ranní show s Domem a s Krištofem. No a teď dáváme off-season, i když u tebe teda je season very on, jo? Takže jedeme. Spot on, Rádio Spin. Čau.
1: Tak jo, díky, mějte se. Čau. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova lapelo, TK27, pusí ten na track, more zjistí, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar, off-season můj program, huh, huh.

0: tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau, tak co zatím, jak to jde? Ty jsi říkal, že venku si ještě nebyl, takže nevíš, jak
1: Já jsem venku dneska ještě nemusel bejt naštěstí, já jsem jenom teď rychle tady přeběhnul do studia, takže ještě jsem se ani nestihnul tak ohřát.
0: Jo, to je dobrý, a tady ta klimoška, ta jede...
1: Tady je docela chladno, tak kdyby jsem chtěl někoho naštvat v autě třeba teď.
0: Ano, tady je to docela Mount Everest, mě už tady reálně zase studí prostě palce u nohou normálně.
1: No asi to budu taky muset trochu stáhnout, protože ještě tady budu z toho nachlazený.
0: No právě, to je tady jediná jako trouble věc s těma všema prostě klimatizacema, bacha na to, abyste to prostě nepřehnali.
1: Tak.
0: A pak, abyste nenastydli.
1: Přesně tak, já jsem si dneska dokonce i kupoval domů ventilátor,
0: A
1: protože už to jako je fakt moc, to teplo. A fakt je teď trochu problém ten ventilátor sehnat.
0: Že vyprodáno.
1: Fakt mají prostě většinu těch skladů prostě vyprodaný.
0: Neskutečný. Takže Dominik ti možná vzal tu poslední prostě klimošku.
1: Možná, tak asi budu muset jít k domovi se trochu ochladit.
0: Dome, Jirka už jede. Tutut. Ale co se týče jako dát si rádio na home office, tak prostě o tom mám noční můry, takže to nedělej. Ale... Je tady hezky. Tady je hezky ve studiu.
1: Tak.
0: No Jirko, prosím tě, tak co dneska budeš řešit?
1: No my se dneska mimo jiné podíváme na Nobodyho edikt, protože jeho edikt proběhne už tuhle sobotu.
0: Ano.
1: A už tam pomalu začíná oznamovat nějaký hosty. Dokonce i zahraniční hosty, takže si myslím, že to bude opět velký.
0: To je skvělý, ale to je ten edikt, jak je zadarmo, ne?
1: Přesně tak, je to opět zadarmo.
0: To je pecka.
1: Bude to opět na Štvanici, já jsem tam byl minulý rok, ale teda všechny chci upozornit, že samozřejmě tam je nával. Každej tam chce bejt, jak je to zadarmo ještě k tomu. Takže čím dřív, tím líp, protože je tam přeci jen omezená kapacita, takže v nějakou chvíli se to prostě uzavře a stojíš ve frontě a prostě dál nejdeš.
0: To si pamatuju, no, že to tam právě psali na tom eventu a ještě říkali, že dopředu si má člověk jakoby rezervovat lístek, takže určitě se na to podívej, Spinnere. No a potom přesně kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže to, že máš lístek, jako první fáze je, že máš vůbec rezervovaný lístek a druhá je, že musíš přijít fakt jako včas.
1: Tak.
0: Žádný jako party začíná v půl jedný ráno. To budeš prostě partyovat až tamhle za plotem zaživím.
1: Tak,
0: za tujema.
1: Já jsem přesně minulý rok skončil takhle za tujema, že jsem jenom prostě jako takhle tujil a slyšel jsem hezky, ale prostě neviděl jsem nic.
0: Ale prostě letos Jirka nebude sedět v koutě za tujema, on už ví, tak buď jako Jirka, taky tam doraž
1: přesně
0: včas.
1: Přesně tak, musím se už poučit za svých chyb.
0: Hezky. Hele, no tak Jirko, tak to máte co probírat teda. To už, abych rychle řekla jenom, jaký je počas a nechala vás ediktu, tak já bych jenom řekla pro tebe, jak jsi ještě venku pořádně nebyl, 34 stupňů Celsia, šílenost, svítí sluníčko dneska maxima na 38 stupních, ale máme čekat nějaké deště, a to nejen v Praze, ale teď už to vypadá, že od Prahy směrem na západ, i na sever, i na jih.
1: Takže všude prostě.
0: Všude kromě východu, jo. Prostě Morava je z obliga, ale takový jižní Čechy, tak tady taky hlásí nějaký slabý deště, takže pojďme se potěšit deštěma a ten, kdo chtěl jít zalévat ty svoje zahrádky, ať s tím ještě chvilku počká. Možná to za něj zaleje matka příroda. Tak užívej krásné úterý, já se na tebe budu těšit zase zítra a ahoj!
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Doufám, že máš pohodovej den, ideálně, že ho trávíš třeba někde u vody, jestli máš možnost, protože tyhle vedra opravdu to není vůbec ideální. Každopádně, jak už jsem tady před pár minutama naznačoval, tak my se dneska podíváme na nadcházejícího Nobodyho Addict. Taky Rihanna přišla s velkou novinkou a řekl bych, že tím šokovala celý svět, o tom si taky řekneme. Za hodinku si pak dáme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ji tady naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Tak jo, já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, jinak dneska 4. srpna svátek slaví Dominik, takže všem Dominikům přeju jenom to nejlepší, našemu domovi tady ze Spin Rána ještě o to zvlášť, no a jdeme na to.

Posloucháš Radio Spin, vím, že je teprve úterý, ale možná už si říkáš, co já budu dělat o víkendu. No tak tenhle víkend tě čeká opravdu velká party, protože v sobotu proběhne další edikt od Nobodyho. Edikt už je tady s náma opravdu dlouho, je to akce, kterou Nobody už teda pořádá značnou dávku let. No a tentokrát se to opět uskuteční na pražské Štvanici, stejně tak, jako to bylo poslední rok. Nobody nejen teda, že sám vždycky zahraje, ale má tam vždycky taky spoustu hostů, jak už DJů, tak taky rapperů. No a dneska tak odhalil první várku právě hostů, kteří se na tomhle adiktu objeví. Tak mimo teda Nobodyho, tam bude i spousta cizinců, třeba 4AM Crew, taky Noise, nebo třeba Chapolí, se kterým nedávno taky vydal jeden single. Co se našich DJů týče, tak samozřejmě Nobody Listen, Akira, Jimmy P, Zeko a tak dále a tak dále. Celá tahle akce, tak připomínám, že je úplně zdarma, takže můžeš na ní vyrazit úplně zadarmo, nemusíš sebou mít žádný chechtáky, ale bacha, samozřejmě o tu akci bude velký zájem, takže doporučuju na Štvanici vyrazit v sobotu o něco dřív, protože kdo dřív přijde, ten dřív mele, kapacita tam samozřejmě není omezená. Ty hosty, který jsem tady dneska zmínil, tak to samozřejmě ještě nejsou všechny hostovačky, který se tam objeví. Nobody každoročně, tak tam má vždycky nějaký překvapení, který neoznamuje a objeví se přímo tam, třeba když jsem tam

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. D10 hlásí velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po nějaký 20. kilometr, takže na to určitě dávej bacha. Bacha taky na D8, kde si postojíš naopak při příjezdu do Prahy. Tady se to štosuje od 10. kilometru. Zdržení hlásí taky D11, 67. kilometr ve směru na Prahu. Tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Jinak ostatní dálniční tahy jedou ale v pohodě, stejně tak v cajku jedou i regiony. Když se podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš ve směru na Černý most, Kbelská směrem ven z Prahy, tady si taky postojíš, no a zdržení hlásí taky Dobřížská ulice ve směru na Strahovský tunel. Takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje

0: tracků Éteru Rádia Spin. Hit paráda Spin Fresh Hits. Hlasuj na radiospin.cz. Hit paráda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusť něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.

0: A ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real poetů jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: přesně podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě ladit svoje oblíbené pecky. Já už teď tady mám na drátě Petra. Čau Petře. Petře, slyšíme se? Halo, halo, tak Petra, a už jsem ho tam trochu zaslechnul, Petře. Ne, není tam. No tak bohužel od Petra se toho ani asi moc nedozvíme. Ještě.
1: Ano, už se slyšíme.
0: A už se slyšíme, Petře,
1: čau. Já už jsem se lek,
0: že už se tady neuslyšíme.
1: Ne, v pohodě.
0: Tak řekni mi prosím tě, co zahrajeme.
1: Hele, já bych dal verbální atentát, dáme to pro všechny a dneska je teda příšerně.
0: Tak já tam jedný Praga Union hážu, jak říkáš, dneska to venku není úplně ideální. Ty jsi říkal, že jsi v autě, tak tam věřím, že to je ještě horší. My jsme se tady taky bavili o tom, že všichni máme doma ventilátory, ale nikdo je nepouští, aby jsme nebyli nemocní, takže no, vlastně k čemu je máme.
1: Já nevím, ale já jsem úplně vyřízený.
0: Hele, tak Petře, doufám, že ti tady Praga Union dodají sílu, vám všem ostatním, co trpíte v tomhle vedru taky, no a jdeme si to společně užít. Díky moc, měj se hezky, čus.
1: Radio Spin. Spin X Spin.

0: Přeju ti pohodový úterý, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v úterním Spin Extra. Izomandias včera přišel s velkou novinkou, kde vydal dvojsingl Rockstar Lifestyle a taky Limbo, můžeš si to poslechnout na streamovacích platformách. Jsou tam dost zajímavý feety PTK, ale třeba taky Dušan Vlk, opravdu zajímavý spojení, takže to rozhodně čekuj. Zároveň s tímhle releasem i Izomandias oznámil další hudbu, kterou během léta ještě bude vydávat, takže se teď rozhodně máme na co těšit. Každopádně nás už za pár minutek čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Než budeme pokračovat, tak se ještě jdeme taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí 36 stupňů, stále tam máme slunečno, jasno, opravdu hodně vody, jestli máš možnost, tak buď schovaný někde ve stínu u vody, zítra tak to bude o něco málo lepší, maxima se tam vyhoupnou na 33 stupňů. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební betly na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave. Rádio Wave jde s tebou. Rádio Wave vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Wave jde s tebou.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Hello, I'm from Turkey. My name is Abdul Milospe.
3: Hello, good morning. My name is George. I'm from Canada, Montreal, province of Quebec. Je parle français. Milo Spin.
4: Hello, I'm Jack. I'm from China and Milo Spin.
5: Hello, my name is Lisa. I'm from Russia. Milo Spin.
6: Hello, my name is Victoria. I'm Bulgarian and Milo Spin.
7: Hello, I'm Pavel. I'm from Poland. Milo Spin.
8: I'm Raghvin Singh from India and Milo Spin. Radio
9: Spin. Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

0: Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, máme 2 hodiny a nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Karel Gott, Petr Čech a taky herec Miroslav Horníček. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Karla Gota, Petra Čecha a taky Miroslava Horníčka, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Karel Gott, Petr Čech a taky herec Miroslav Horníček. Jdeme na tu slibovanou nápovědu. Tak dneska tady hledáme nějaký místo. Je to místo, ke kterému mají všichni opravdu hodně blízko a najdeš ho samozřejmě u nás v České republice. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat Káju Gota, Petra Čecha a taky Miroslava Horníčka, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Samozřejmě taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s hádankou 3 v 1 na rádiu Spin pokračovat. Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist ganz

Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší pravidelnou hádankou 3 v jednom. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Karel Gott, Petr Čech a taky herec Miroslav Horníček. My teda víme, že hledáme nějaký místo, který je spojuje. Je to místo, který najdeme na západě naší země a je to taky místo, který je neodmyslitelně spojený s pivem. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat Kaju Gota, Petra Čecha a taky Miroslava Horníčka, tak na daj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. No a připomínám, že na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se dálničních tahů týče, D1 aktuálně hlásí velký zdržení u 128. kilometru a to směrem na Brno, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 41. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku, no a postojíš si taky na D7, 16. kilometr ve směru na Louny, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony tak ty i dál jdou v pohodě, nevidím tady žádný štosovačky, žádný nehody, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména v Bubenečském tunelu, kde se to táhne směrem na Holešovičky. Štěrboholská spojka, ta hlásí obousměrný zdržení, takže na to dávej taky bacha. Ječná ulice, i tady vidím zdržení, no a Vilzonka, tady vidím taky štosovačku, takže tady rozhodně taky opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě

0: dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Dne posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat jména Karel Gott, Petr Čech a taky Miroslav Horníček. My už teda víme, že jsme tady dneska hledali nějaký místo, který je spojuje, ke kterému mají všichni z nich hodně blízko, takže si jdeme rovnou poslechnout, co teda typujete, že by to za místo mohlo být.
1: Ale tak všichni tři mají stejné rodiště a to je Plíseň, nebo je Plzeň.
0: Tak Plzeň, ta se tady objevila dneska opravdu hodněkrát.
2: Ahoj Honza, prosím tě, podle mě se všichni narodili a jsou z Plzně.
0: Dáme si ještě jednu vaší hlasovku.
3: Ahoj, zdravím z Plzně a jestli se nepletu, tak všechny tady ty tři osobnosti spojuje to, že se narodili v Plzni.
0: A kdo jiný než Plzeňák by tohle měl vědět? Samozřejmě je to přesně tak. Jak Karel Gott, tak Petr Čech, tak i herec Miroslav Horníček, všichni z nich jsou rodáci právě z Plzně. Je vidět, že to máte v malíku, protože těch správných odpovědí se tady dneska objevilo opravdu hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v 1 si dáme zase zítra, krátce po 2. hodině, tady na Rádiu Spin. Yeah.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Mám tady jednu čerstvou zprávu, není to tak dávno, co Rihanně a A$APovi Rockymu se narodilo dítě, no a Rihanna už teď oznamuje, že čeká další, tentokrát to budou dokonce dvojčata, takže za mě velká gratulace, tady se rozhodně slepejma nestřílí. Každopádně my i dál budeme pokračovat teda v našem programu, za pár minutek se podíváme třeba taky na Arianu Grande, no a i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mrkneme rychle ještě na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 36 stupňů, je tam opravdu vedro jako blázen, takže jestli máš možnost vyrazit někam k vodě, bejt schovaný ve stínu, rozhodně toho využij. 36 stupňů hlásí celá republika, zítra to bude o něco málo chladnější, maxima se vyšplhají na 33 stupňů, čtvrtek 32, no a od pátku se nám to začne trochu ochlazovat, tam vidím, že už se dostaneme na takových normálních 27 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Československý underground.

Posloucháš Radio Spin, za Mikem stále Jirka. Já jsem tady sliboval, že se podíváme teď za Arianou Grande, protože Ariana Grande oznámila velkou pauzu od svého veřejného života, od veřejného vystupování, a to kvůli tomu, že teď je velká kritika na její vzhled. Podle lidí tak je až moc hubená. Můj osobní názor, když se na ní podívám, tak skutečně hubená je teda hodně, každopádně ale pro Arianu Grande to nebude jenom o vzhledu, ale bude to i o nějakých psychických potížích. Co z toho pro nás ale vyplývá, Ariana Grande si teda dává pauzu od veřejného vystupování, taky od vystupování na sociálních sítích. Teď ještě samozřejmě ale dojede svojí Eternal Sunshine Tour, kterou aktuálně teda jede, no a potom si dá na chvilku pauzičku. Stejně tak to bude teda i s obsazením v různých seriálech a muzikálech, ve kterých hraje. Tam teda se zmínila, že všichni režiséři a všechno vedení taky prostě v tomhle podporuje a dají veškerý možný věci k tomu, aby teda si mohla tohle volno vzít a mohla si trochu dát do pořádku svý hodnoty, svůj život a všechno, co potřebuje. Já jí samozřejmě přeju, aby se jí dařilo co nejlíp, aby se dostala ze všech potíží, které jí trápějí, a doufejme, že se Ariana Grande opět vrátí a vrátí se v plný síle. My už teď ale pokračujeme opět s hudbou. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin After Work Summer Affair. To je název akce, kterou celý tohle léto pořádá Mike Traffic. Mike Traffic v rámci téhle akce teda jezdí po celé České republice, kde hraje DJský sety. Nejen on sám, ale vždycky si sebou přiveze nějaký hosty, a ať už to bude Orion, Double J, DJ Noir a spousta dalších men, tak tam bude přivážet taky do některých vybraných míst taky pop-up svý restauraci C James & Co., která teda letos oslavila 10 let výročí od svého vzniku, takže na některých zastávkách si dokonce budeš moct ochutnat i speciality právě přímo od Mikea Traffica z jeho restaurace, a samozřejmě si k tomu budeš moct poslechnout i super hudbu. Nejbližší termín, který tady aktuálně vidím, tak je příští týden, a to v Mělníku. V příští týden nás čekají hned dvě zastávky, a to i v Příbrami. Potom je před náma ještě zastávka v Teplicích, v Karlových Varech, v Praze, v Rakovníku, v Kolíně, v Hradci Králové, a tak dále a tak dále. Těch míst je opravdu hromada, takže vy všichni, co byste chtěli vyrazit, je více než pravděpodobný, že se Mike Traffic se svým afterworkem objeví i někde ve vaší blízkosti. Takže rozhodně čekni všechny zastávky na našem webu radiospin.cz. No a třeba se tam společně potkáme. Radio Spin.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Jeden týpek si hrál na průvodce v muzeu. To, že skončil v jailu, to je vedlejší, ale on těm lidem vyprávěl úplný kraviny. Tak jak to asi tak mohlo vypadat? To jste zkoušeli dneska ráno. A jako inspiraci jste ode mě měli obraz Mony Lízy.
2: Dobrý den, vítejte v brněnském muzeu.
3: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
4: Mona Líza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
5: Další zajímavostí, co o Moně Líze víme, je, že byla začínající rapperkou.
6: A věděli jste, že musela vysolit Da Vinčimu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop?
7: Nebo v tom, že dělala výborný bramborky a podle ní teďkon vaří babica.
2: Avšak, co už o Moně Líze není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinčiho bratr Lojza, který byl pololuchý, a proto i název Mona Líza od slova Mono Lojza.
8: Nadále všeobecně známým faktem o Moně Líze je, že navštívila japonské konstruktéry, aby se podílela na vývoji jednoho z nejikoničtějších aut Nissan Silvia S15, přičemž konstruktéři vůz pojmenovali podle ní.
1: Já musím říct, že jste naprosto perfektní. Jakože bejt ve skupince turistů v muzeu, tak vám to žeru od začátku až do konce. Tak užívejte zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálniční tahy aktuálně vypadají, že jedou úplně v pohodě, až teda na D8, kde si postojíš při příjezdu do Prahy. Je to tady zasekaný už od 15. kiláku, tak na to dávej určitě bacha. Co se regionu týče, tak v Plzni vidím zasekáno na Klatovský třídě, dávej na to rozhodně bacha. Ostatní regiony ale jedou v cajku, no a v Praze velký zdržení hlásí Bubenečský tunel, a to směrem na Holešovičky, jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Na opačné straně na Barandáku, na Dobříšský, tak tady se to štosuje obousměrně. Postojíš si taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí, nebo třeba taky Štěrboholská spojka, tady si postojíš v podstatě obousměrně. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpoledni někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Jedeme.

0: No a máme tady dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra. Ten bude od Michala. Michal mi tady do naší aplikace poslal i hezký fotku, jak je někde u vody, co jiného taky v tomhle počasí dělat. No a jdeme si poslechnout, co si taky k té vodě objednal.
1: Zahraješ mi léto, please. Díky moc, měj se, čus.
0: Tak co jiného tam dát za pecku než léto? Já to tam samozřejmě hážu. Já vždycky tady říkám, že když si to objednáte v nějaký chladný dny, tak doufám, že nám tahle pecka trochu toho léta přinese aspoň takhle přes éter. Teď spíš řeknu, doufám, že nám trochu toho tepla odnese. Každopádně jdeme si to společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou stále Jirka, my už se budeme pomalu loučit, no ale ještě předtím tady taky přivítám Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Tak my jsme se s Márou, než jsme šli do éteru, tady bavili o tom, jaký je vedro, jak na jednom břehu Vltavy prší.
1: Na druhém ne.
0: Na druhém ne, já jsem se tady dokonce teď dočet, že dneska padnul rekord. Dneska v noci, dneska byla nejteplejší noc v historii od roku 2013. Dneska tak nešly teploty níž než pod 27,9 stupňů v noci.
1: Hustý, se můžeš opalovat i večer.
0: Což to je pravda. Jiný nepříjemný na tom je, že tady ještě píšou, že dneska to může být ještě teplejší.
1: Let's go, pojďme hitnout 40 i večer.
0: Takže rozhodně všichni spineři, co teď musíte být někde venku, ať už kvůli práci nebo kvůli něčemu jinému, tak hlavně opatrně na sebe hodně vody a nějak to přežijte.
1: To představ si, že teďka nikdo třeba nemá klimatizaci.
0: Hele, šílený.
1: To je hnus. Já jsem dneska jel autě v černým, samozřejmě ve fábi. Já myslím, že vystoupím a půjdu pěšky.
0: Já vždycky začínám v téhle dny litovat, že můj šatník má jenom černý věci. Vždycky výjdu ven a pak jsem prostě úplně nažhavený celý z toho.
1: Vidíš, já jsem si vzal na své bílý tričko, Pauli Garant.
0: Je to, ty to máš prostě...
1: Bílým, no, ty bílým. Máš zase černý.
0: Nemám teda Paulího, já mám všechno v černém tady prostě. Já mám prostě, fakt nemám v šatníku žádný jiný barvy. Každopádně dneska jsme teda zahřátý tady počasím a čím nás zahřeješ tvým slovem při chillu?
1: Hele, já zahřeju, to jsi udělal hezký ostní můstek, ty Jurko, zahřeju CDčkama, protože CDčka se vracejí podobně jako vinily, je to docela hustý, teďka narostl vlastně, že se kupují často CDa, tak uvidíme, co se ještě třeba bude kupovat.
0: Tak všichni to vidějí, že CDčka se vracejí, jediný Sony to nevidí a to naopak CDčka ruší.
1: Ano, to nechápu, to mám fakt nervy taky už.
0: No tak na to si tady rozhodně počkej s Márou, ještě se podíváme v rychlosti, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 36 stupňů, je tam opravdu vedro jako blázen, takže rozhodně bacha na to, hodně vody, jak už jsem říkal. Zítra se nám to lehce ochladí, ale nebude to nic závratného. 33 nás čeká, takže i zítra opatrně užívej pohodovej zbytek dne s Márou a my si slyšíme zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Fair. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 2 minuty 4 hodiny, přesný čas na rádiu Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet.

Čau na Spinu, s tebou Mára, úterý 4. srpna, svátek dneska slaví Dominik, tak všem Dominikům všechno nejlepší ke svátku, pokud nějakýho znáš, můžeš mu popřát třeba i trackem na přání. No a my už za chvilku probereme velký comeback CDček, podobně jako se vrátili vinily, tak se teďka vrací i CDčka, jsem zvědavý, jestli se budou vracet třeba i kazety, protože já jsem velký fanoušek kazet. No a taky ti řeknu, že můžeš jít hledat harddisk s 8000 bitcoiny s kryptoměnou, což je asi 10 miliard. Korun. Kde takovýhle harddisk můžeš najít, tak ti prozradím za chvilku. Dáme si samozřejmě tvoje tracky na přání, jak už jsem sliboval, a Chill na Spinu startuje právě teďka. S tebou Mára, posloucháš Radio Spin.

0: Čau Aspenu, s tebou Mára, no a CDčka teďka zažívají obrovský comeback. Za rok 2026 totiž vzrostl prodej CDček o 16%, no a dokonce taky překonali i prodej vinylů. No a kdo za to všechno může? Tak to jsou třeba sběratelé, důvod vlastnit hudbu nebo třeba i obliba limitek. Ale hlavně, kdo teďka kupuje CDčka? Tak jsou mladí posluchači. Takže já jsem zvědavý, až generace Z nebo Alfa zjistí, že se takový CDčka můžou třeba poškrábat. Reakce může být i takováhle.
1: Sakra! Duha je pro všechno na světě, co si to udělal. Poškrábal si mi CD!
2: Poškrábal si mi CDčko.
0: Bláznivá olympiáda, hrozně idiotský film, ale tady to se mě jako fakt hnedka napadlo. No ale abych to otočil, jo, za mě je to i super zpráva, protože vlastnit hudbu fyzicky znamená, že tvoje bude navždycky. Žádná streamovací platforma, vláda, papaláži, prostě nikdo ti to nesmaže z telefonu, protože ty to budeš mít na CDu nebo na vinylu. Takže CDčka zažívají comeback, tak je nevyhazuj a třeba je někdy v budoucnu prodáš. Posloucháš Radio Spin? S tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 10 minut na D10, 10. kilometr, směr Boleslav, tak to se bude dobře pamatovat. Crash je na D1, 195. směrem na Ostravu, čekáš tady 20 minut od 182. kiláku. Jinak jsou dálniční tahy docela v cajku, co se týká regionu, tak nehoda je v Plzni na Plaský a taky u Velkého Rybníka. Bouralo se i v Pardubicích na Palackýho třídě a Brno není výjimaje, tady se bouralo na Vídeňský a Sokolový. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jedna třeba na Štěrbolský spojice u Černáku, 59. kilák směr D10, čekáš zhruba 9 minut od Běchovic. Kde si ještě počkáš, tak je Volzonka směrem do Holešovic, taky Novopatská směr na Kbelsko a samozřejmě taky Pražský půlkruh, 15. kilák směr Ruzyň a 23. směr D1, obojí kolem 10 minut. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automotors.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára a už za malý moment ti prozradím, jak si můžeš přijít na 10 miliard korun a to zcela legálně. Myslím si, že to ale nedáš, že to je trošku nadlidský úkon, ale třeba se tady najde nějaký spinner, který bude Sherlock a opravdu najde tady tu kouzelnou krabičku, za chvilku prozradím víc, ale teďka je ideální čas na to dát si track na přání a ten bude pro Ondru. Nazdar, Ondro.
1: Čau Máro, čau Spiňáci.
0: Tak Ondra má přednoční, tak jak ses připravil na noční dnešní? Bude ti pršet možná i, ne?
1: No, možná trochu připravený, moc nejsem, zbudil jsem se moc brzo, takže snad neusnu někde.
0: No, to asi nechtějte, to bychom když tak o Ondrovi četli v ranních novinách, tak doufám, že nebudeme číst. My jsme tady vybrali Sheena Patrika Hu z Opic, Planeta Opic. Chceš tady ten track někomu poslat?
1: To víš, že ho pošlu do tobě do studia a všem, co se vidějí teď v kolonách v autě a nemůžu se toho dostat.
0: No tak jo, tak všem do kolon, ať ti to uteče, ať dorazíš čas do práce a díky, že jsi cyknul. Měj se hezky.
1: Díky, čau Máro, ahoj Spiňáci.

0: Čela Spinu, s tebou Mára, za chvilku si tady dáme rap DNA. No ale pokud by se ti hodilo mít 10 miliard korun, tak pro tebe mám legální způsob, jak je získat. Týpek v roce 2013 vyhodil harddisk z 8000 bitcoiny s tím, že tam nic není. No, bylo. 10 miliard korun tam je. No a od té doby hledá na skládce, přehrabuje se z odpadky až do včerejška, když si prostě řekl, že to vzdává. No a tady, drazí spinéři a spinérky, je naše příležitost. Newport ve Walesu, skládka velká jako prase, a hledat harddisk v kupce odpadků. Hele, jako po 13 letech to vzdát je teda naprostý úlet. Já si myslím, že týpek to jako moc dlouho nevydrží a budou se psát zprávy o tom, že jako asi trošku skočil třeba někam pod vlak, ale uvidíme, třeba to jeho psychika vydrží, ale stejně si prostě myslím, že týpek to dal jenom do jiného hrníčku. My se podíváme ještě společně na počasí. Aktuálně je kolem 31 stupňů a Prahou prochází velká bouřka, konečně taky celým středočeským krajem. Tak užívejte všichni, kdo mají trochu deště a můžou si odpočinout od toho pařáku. Na východě republiky Ostrava, Olomouc, tam jsou 37, tam borci, tam vám asi nic moc dneska nespadne. Dneska večer 24, zítra 37 nakonec, OK, 37. Ve čtvrtek o trošku ochlazení kolem 30, v pátek, v sobotu kolem 27. S tou Mára, za chvilku rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, k

Rap DNA s tebou má Ráč na Spinu a po 5. hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti trošku zamotal hlavu a to tímhletím samplem. Hodně z vás si totiž myslelo, že se jedná o Ektor a jeho dřep. Ale to je o hodně pomalejší, nakonec se z toho ale vyklubala správná odpověď a byl to Ben, Ego a Molly. No, dneska pro tebe mám něco trošku staršího, není to úplnej old school, takový přelom old schoolu, milénia, uvidíme, jak si s tím dneska poradíš, mám pro tebe asi zhruba 10-vteřinovou ukázku, tak jdeme rovnou na ní, to je dnešní sample. I must relax you, I mean totally relax you. A ten hluboký hlas, co zní jako rýmský, se úplně vykašli, opravdu tě zajímá jenom ten sound, jo? Tak ještě jednou ti to pustím. I must relax you, I mean totally relax you. Hele, 100% znáš, tak uvidíme, jestli to dáš dokupy. Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210-32-30-30. Yeah, this is my story, my struggle. My bittersweet symphony, my pain.

0: Rap DNA s tebou, Mára, máme pár minut po páté hodině, to znamená, že si tady dáváme Rap DNA, no a takhle zní dnešní sample. I must relax you, I mean totally relax you. A zatím těch odpovědí moc není, tohle to byla ukázka ze 78. It's Only Love Doing the Thing od Barry White'a, ten je právě na začátku, ale říkal jsem ti, ať se zaměří spíš na tu melancholii, na ten sound, protože ten se objevuje i v rapovém tracku od týpka, který byl 9x postřelen a přežil. Takových podle mě moc není, možná spíš asi úplně jenom jeden jediný. A tady ten track, který hledáš, ten rapovej, vyšel v roce, kdy byl taky zvolený i Václav Klaus a samozřejmě tahle ta jeho legendární hláška.
1: Snowboard ne, to je takový levičácký dopravní prostředek.
0: Tyba, to jsou keci, to je neuvěřitelný. No a v názvu tracku, který dneska hledáš, je dokonce i číslo. Takže týpek, který byl postřelený, ale přežil v roce, kdy byl zvolený Klaus, no a v názvu tracku, který dneska hledáš, je i číslo. No, tak si budeme poslechnout ještě jednou. I must relax you, I mean totally relax you. Tak jsem zvědavý, kdo na to ještě dneska přijde.

0: Rap DNA s tebou má rád za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, taky si ho jdeme ještě jednou naposledy připomenout, takhle zněl. I must relax you. 78. Barry White, It's Only Love Doing the Thing. No a odpovědi přišly docela dost, tak se jdeme podívat, jestli jsou správný. Honza poslal voicovku.
1: Já to vím, to je 21 questions od 50. A pozdravuj Kajinku. Honza, čau.
0: Tak k Honzovi se přidal i David do apky.
2: Písnička se jmenuje 25 questions od 50 centa.
0: 25, 21, no, uvidíme.
3: Ahoj, tady je Izabela. Já si myslím, že jsem poznala sample, že je to 50 Cent 21 Questions.
0: Tak máme po druhý 21.
4: Já si myslím, že to je 21 Questions od 50 Centa.
0: Po třetí?
5: Tak jo, ale právě jsme slyšeli sample od 50 Cent a 21 Questions.
0: New York City, 50 Cent, 21 Question, Nate Dogg na featu, rok 2003, Getting Rich or Die Trying. Naprosto skvělá funková soulová věc, která obletěla totálně celý svět, extrémně vybouchla a taky se 50 Cent dost přetransformoval, protože už začíná být od toho gangsta rapu spíš do takového trošku elektrického základu. Samozřejmě pak to všechno vyvrcholilo s album Curtis, který byl poslední de facto takový gangsta rap album od 50 a prohrál de facto takový ten souboj s Kanye Westem a z jeho Graduation. A tak to je dnešní sample, který si odhalil. My se ho za chvilku pustíme hnedka po dopravě a Rap DNA si dáme zase zítra. Tak díky, že si volal a posílal voiceovky. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici, a to konkrétně nehodou na D5C, docela čerstvá, 44. kilák směr Praha. 5 borců sobě, zavřený pravý jízdní pruh a kolony kolem 10 minut, možná se to bude ještě zvětšovat. Kde si ještě počkáš, tak je D8 na příjezdu do Prahy, tady kolem 8 minut, jinak jsou dálnice docela v pohodě. V regionech, tak tady se odklízí pořád nehoda v Plzni, a to na Plaský, taky u Velkého Rybníka. Boural se taky v Hradci, a to na Mrštíkový, jinak regiony docela šlapou. To se nedá říct úplně o Praze, kde je kreš na Štěrbolský spojce u Černáku, 59. kilák směr D10, čekáš tady už, 15 minut od Běchovic, no, možná i víc, možná i 20, takže na to určitě bacha, na té Štěrbolský spojce. Kde si počkáš, tak je Nusilák, Vlzonka směrem do Holešovic, taky spojovací v Holešovičkách, Povltavská, tady je dokonce i nehoda na Nový Povltavský, takže proto to tolik poskakuje. Kde si ještě počkáš, tak je Bělohorská, taky Vrchlického, pár minut taky k Barandovu směrem na okruh a samozřejmě náš slavný pražský okruh, 15. kilák směr Ruzyň, tady aktuálně kolem 8 minut, no a 23. směr D1. Tady kolem 12. Ode mě z dopravy všechno, no a teďka už si jdeme užít 50 a jeho 21 questions.
6: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Radio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin s tebou Mára a za chvilku taky hodina, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe, ta se blíží od 6 do 7 jenom tvoje tracky. Zatím je to takový poloprázdný, tak budu moc rád, když pošleš třeba voiceovku do naší mobilní aplikace nebo klidně cinkneš na naše číslo 210 32 30 30. Track si objednáš, teďka akorát prochází obrovská bouřka, tak třeba něco na zahřátí, ne, dobře, zahřátí teďka bylo docela dost, to máš pravdu. No ale komu zahraju, tak je Tonda.
2: Hele, já bych poprosil Quality Control od Jurassic 5, jestli můžeš.
1: Určitě, mám to tady, Jurassic 5, Quality Control, no a Tondovi to pouštím proto, protože byl jeden z dneska z nejrychlejších, který oby odpověděl na Rap DNA. Ještě tady byl dneska Gumič, ale ten musel zase hnedka letět, takže dneska Tonda, jaký další tracky budu hrát, tak to je na tobě, posílej voiceovky, volej, moc rád ti zahraju.

flows like the rhythm explode. Big bang.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, Fatty Pillow a jeho výpečky zakončují 5. hodinu, no a myslím si, že tady ten track byl prostě totální slast pro Bobana, kterým jsem se chvilkou volal.
1: Jo, výpečky se zelím, to je prostě legenda, Fatty Pillow, zbožňuju, no.
0: Ty vole, mám
1: tak... kundibát, no.
0: Ty vole. Takže tady jsme zazpomínali na Fattyho, na jeho streamy a na to vlastně, jak extrémně pozitivní a správný člověk Fatty je, tak jsme si dali i jeho výpečky. No a teďka si dáme další 3 tracky, které tady budu hrát jenom podle tebe, budu hrát třeba podle Isabel.
2: Ještě asi 1 hodinu. Tak. Jedu domů z Prahy do Novýho Boru a teď jsem na Kokoříně. Já mám ráda všechno od Bad Bunny, takže cokoliv mi zahrajete, tak budu ráda.
0: No tak jo, La Difficult, nevím, jestli to říkám správně, protože španělský moc dobře neumím, ale Bad Bunnyho už jsem poznal, takže je to dobrý. Zahraju taky Michalovi do auta.
3: Ahoj Máro, tak mohl bys nám prosím tě do auta zahrát Ženy víno zpět a bylo by to pro nás do auta a pro tebe do studia hlavně, ať ti to uteče.
0: Děkuju moc, vám taky, ať se uteče hezky cesta. Michal mi říkal, že zmokli na koupáku, že přišla obrovská bouřka, tak doufám, že už jste hezky v suchu. No a zahraju taky pro Honzu z Amstru, který hledá kámoše a tohle to je hodně důležitý.
4: Hledám svého dlouholetého bratra ve zbraní, kterého už jsem několik let neviděl a moc rád bych ho zase viděl. Zkouším sílu Spinu. Můj hlas poznáš, moje přezdívka je Balu Sifu, takže bych byl rád, kdybych to uslyšel a ozval se mi.
0: No tak jo, tak jsem zvědavý, jestli síla Spinu zafunguje, jestli se v tomhle tom slyšel, poznáváš i Honzův hlas, volej 210 32 30 30, já vás moc rád spojím. Tam byl ještě potom vzkaz o tom, že by měl zahrát Tupac, takže jsem tady vybral ještě Do For Love, udělej to pro lásku, takže myslím si, že se to úplně perfektně hodí. Jde se podívat na to počasí, teďka Prahou a Středočeským krajem prochází jedna velká bouřka, hlavně sleduj svůj meteoradar, ať ti to úplně nepřekvapí. Aktuálně je tam nějakých 35 stupňů, večer se ochladí na 24, ochladí asi silný slovo, zítra 37 celý den, bude slunečno, ve čtvrtek kolem 30 a v pátek 25. Jste Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
5: Spin Radio.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju Jenom podle tebe, odstartovala, playlist se krásně plní, takže jestli si poslal voiceovku nebo volal chvilku strpení, nebo na všechny se určitě dneska dostane. Jdeme se poslechnout další tři tracky, které tady budu hrát. Jeden je od Pavla.
2: Ahoj, tady Pavel. Můžeš mi prosím tě pustit od Snoop Dogga Riding on the Storm? Děkuju.
1: Jedny Riders on the Storm, ty teďka docela platí, protože bouřka prochází celou republikou, mám pocit, nebo respektive určitě středočeským krajem, na východě to úplně moc nevypadá. Jdeme se ještě podívat za Bobanem.
3: Jo, poprosil tě o zahrání, dáme tam Ektora, něco starýho, Přání z lásky. Určitě a bude to pro moji drahou polovičku a tobě do studia.
1: Tak jo, tak děkuju moc za jednoho Ektora, ještě zahrou Kubovi, ten napsal zprávu do naší mobilní apky. Zareč, chtěl bych zahrát od De Facta Supernovu pro všechny spiňáky, co makají na zahradě a mají tu 36 stupňů, jak mi pěkný mazec. No tak se drž, Kubo, hodně pí, doufám, že máš nějakou čepku, doufám, že tě třeba i schladil trošku déšť, pokud jsi někde na východě republiky, tak si o tom bohužel můžeš nechat jenom tak maximálně zdát. Tak doufám, že ti to odsejpá na zahradě, klidně příště pošli voiceovku, budu za to extrémně moc rád. Teďka Snoop Dogg, The Doors, Riders on the Storm, tady na Radio Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe pokračuje, 4. srpen, úterý, svátek dneska slaví Dominik, tak i třeba trackem na přání můžeš popřát ke svátku. No a jdeme se podívat na další 3 tracky, které tady budu hrát, jeden je třeba pro Majka.
1: Hele, poprosím tě nějakou starou bombu od Supercrew, tak dáme fotky z novin. Tobě, ať máš lepší den a všem, co mají skvělý den.
0: No tak jo, tak všem, co mají skvělý den, případně na zlepšení dne jedno Supercrew, Jakubovi zahraju.
2: Kuba, tak to se ti líbí. Teďkon jsme na cestě za mojí mámou, tak to chci věnovat mojí sestře a jejímu příteli a mýmu kamarádovi, který tady sedí vedle mě, ať máme příjemnou cestu.
0: Tak doufám, že Patrik vám cestu opravdu zpříjemní, no a ještě jeden track zpříjemní, Éter Rádia Spin, a to bude pro Kačku.
3: Ahojky Marečku, já tě zdravím, zahrej prosím pro mého syna Páju do Karviné, kterého moc miluji, ale to on ví, a samozřejmě pro kluky Sašu Baču a pro Strejdu, dneska to bude Viktor Šin syndrom. Pořád na vás všechny myslím, kluci držte se, všem spinnerům i tobě přeji hezký den, dávejte na sebe pozor, pak Kačka.
0: No a teďka jdem Viktor Šin syndrom. Užívejte, chill na spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, tak objednávej na naše číslo nebo do apky.

0: nejznámější OnlyFans modelka té doby.
1: Další zajímavostí, co o Moně Lize víme, je, že byla začínající raperkou.
2: A věděli jste, že musela vysolit Da Vinčimu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop?
3: Nebo o tom, že dělala výborný bramboráky a podle ní teďkon vaří papica.
4: Avšak, co už o Moně Lize není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinčiho bratr Lojza, který byl polohluchý, a proto i název Mona Lisa od slova Mono Lojza.
5: Nadále všeobecně známým faktem o Moně Lize je, že navštívila japonské konstruktéry, aby se podílela na vývoji jednoho z nejikoničtějších aut Nissan Silvia S15, přičemž konstruktéři vůz pojmenovali podle ní.
6: Já musím říct, že jste naprosto perfektní. Jakože bejt ve skupince turistů v muzeu, tak vám to žeru od začátku až do konce. Tak užívejte zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D1 na 20. kiláku směrem na Prahu, neprůjezdnej levej jízdní pruh, čekáš kolem 15 minut, jinak ostatní dálniční tahy vypadají docela v cajku, co se týká regionů, tak nehoda je v Budějkách na Milady Horákový, jinak ostatní regiony taky jedou docela v pohodě. Hlavní město, tady je nepříjemná nehoda na Legerce, stojí kvůli tomu i Vilzonka, a to v obou dvou směrech, kde si ještě počkáš, tak je Novopatská směrem na Kvelskou, taky Štěrbolská spojka u Černáku nebo u Běchovic, pár minut taky na pražském okruhu 21. kilák směr D1, jinak už to vypadá docela v pohodě, jenom si jde ještě bacha na jednu nehodu, kde sice kolony nejsou, ale do toho nevlítneš, a to na Nový Povltavský směrem do tunelu, neprůjezdnej pravý jízdní pruh, tak s ním počítej. Ode mě z dopravy všechno, kdyby se měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo a můžeš taky přidávat tracky na přání, protože hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pokračuje. Automotospin.

0: A pokračuje, máme 6:30, to znamená, že už jsme za půlkou toho, kdy tady můžu hrát jenom tvoje tracky na přání, tak to určitě ještě využij, protože po těle 3 trecích už nemám co hrát, takže když pošleš voiceovku nebo zavoláš, určitě se na tebe dostane. Zahraju Prochymu.
1: Hele, prosím tě, hoď tam Gleb. Výběr nechám jako vždy na tobě, bude to tobě do studia pro malá familia a pro všechny.
0: Tak jo, pro všechny, tak to končilo. Go, Gleb, naprostá klasika. Zahraju taky pro Tomáše Gorola.
2: Takže tady ta skladba je pro moji lásku Tomáše Gorola a pro všechny kamarády. Pozdravte!
1: Ahoj! Pozdravuje.
0: Tak taky zdravíme Tomáše Gorola. No a do třetice to bude Marťas s docela pěknou myšlenkou. Ta mě opravdu překvapila dneska.
3: Zahrajeme Bushido, Feat Karel Gott, Feel Emery Jung. Budeme to hrát všem napraveným a i napraveným budoucnu duším. Měli jsme pejsky dva a jeden byl zlobivej a druhý hodnej. A ten hodnej se dožil delšího věku. Takže ať jsme všichni stále mladí a na světě se neděje zlo.
0: Nejenom stále mladí, ale ať jsme na sebe hodný, protože když na sebe budeme hodný, tak budeme žít díl. A kdo by to nechtěl, čo? Takže udělej dneska nějaký dobrý skutek a ono to bude super. Tak jo, teďka ale Refiu, který letí pro Tomáše.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 6:45, svátek dneska slaví Dominik, no a my už se blížíme pomalu ke konci mýho vysílání a hlavně hodiny, kdy hraju jenom podle tebe, tak klidně ještě pošlu voiceovku, cinkni, třeba se na tebe ještě dostane, teďka se ale dostane na Lukáše.
2: Čau, zahraj od Kontrafaktu písničku Era. Pro všechny, co poslouchají a pro všechny, co jim je teplo. Dík, čau.
1: No Lukáši, já tady mám klimu, ale stejně mi je tady hrozný vedro. Nějak si úplně extrémně potím, tak těším se na tu saunu venku. Doufám, že ten déšť to trošku aspoň spláchnul. No ale pokud chceš ještě nějaký track na přání, cinkni, pošli voiceovku, napiš zprávu, zkusím ti ještě poslat něco do playlistu. Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu blíží ke konci.

0: Čelaspenu, s tebou Mára a Viktor Šín a jeho barvy zakončují 6. hodinu a hlavně hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Dneska už víc tracků nestihneme, každopádně díky za všechny voiceovky, za všechny telefonáty, no a ty si samozřejmě nezapomeň naladit Aničku Oravcovou, jako každý úterý jí pořad Street Cypher od 8 hodin večer, starý nový hip-hop. Věřím, že je to pořad, kde se dozvíš spoustu zajímavostí, poslechneš si taky novou hudbu, takže úplně za mě ideální stav. No a my už se společně podíváme jenom na počasí. No a počasí se trošičku uklidnilo, ale ne moc na dlouho, aktuálně kolem 30 stupňů, ještě republikou prochází velká bouřka, teďka je hlavně na severu, už za Libercem, další bouřky už nás asi úplně nečekají. Zítřejší teploty budou kolem 33, bude slunečno celý den, ve čtvrtek 28 a v pátek příjemných 26, tak doufám, že tyhle ty klidné teploty už se s náma budou držet potom co nejdýl. S tou byl Mára, těším se na tebe, zase zítra, měj se hezky, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské.

0: My se na vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Československý underground. Pusť to tam, kámo.

0: Lidie liter lihu? Lifruje li hodu Libie.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Radio Spin.

0: spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher. Já se jmenuji Anička a skoro každé úterý ti tady dělám společnost. Teďko jsme se strašně dlouhou dobu neslyšeli. Nejdříve jsem si chtěla vzít jako dovolenou na 2 týdny, víš co, jako konečně trochu si dát voraz. No a moje tělo si řeklo, že you thought, no a zůstala jsem z toho nemocná 3 týdny z těch 4 týdnů, co jsme se neslyšeli, takže vlastně i víc. Takže konečně už aspoň trochu přestal kašel a můžu jít tady tak zpátky do éteru. Chybělo mi to tady, doufám, že jsem to nezapomněla za ten měsíc, co všechno tady dělám vlastně. No a hlavně tobě musím říct, co nás dneska čeká a nemine. Takže další 3 hodiny nás čekají, budou pravidelné rubriky, listování rapem už za chvíli, bude deska týdne, ta je od zpěváka Masego, jeho nový projekt se jmenuje Fix Your Face a vždy před celou hodinou ti pošlu jeden track. No a jako hlavní téma bude historie hiphopu, protože srpen je oficiálně měsíc, kdy se slaví historie hiphopu a už příští týden, 11.8. budou opět narozeniny hiphopový, protože to bylo přesně 11.8.1979, kdy DJ Kool Herc pořádal party pro svou ségru a tady tenhle den je oficiálně považován za výročí narozeniny hiphopu a ta budova, v které se to všechno konalo, to 1520 Sedgwick Avenue, je vyhlášeno i za národní památku v Americe a v New Yorku, takže pokud tam budeš, tak se tam můžeš i podívat, kde to všechno celý vzniklo před těma, co to je, kolik, 54 let? Počítám správně? 73, ne, 53, no, dejme tomu, přes 50 let, tomu je určitě. Takže dneska si řekneme o nějakých zásadních skladbách, které jistým způsobem ovlivnilo to, kam se pak hip-hop dále vyvíjel a vlastně jak jsme se dostali do tohoto bodu. A samozřejmě to budou jenom takový jako různý singly, které já považuji samozřejmě za důležitý, protože kdybychom měli zmapovat celou historii, tak tady budeme možná i celý týden a ne 3 hodiny. A, takže hned první si dáme za chvíli Sugar Hill Gang Rapper's Delight jako ta první komerční úspěšná skladba v rubrice listování rapem. Ale předtím, než se vrátíme do té minulosti, tak samozřejmě nějaké novinky. Dospívala nám Beyoncé a její Morning Dew, což je single, co vyšel, když jsem byla pryč. A, no a nový single má i Victoria Monet, jmenuje se to Reach Out. Je to druhý single z její připravované desky, která vyjde až v říjnu, ale už tady máme takovýhle ochutnávky s krásným videoklipem, doporučuji, podívej se na YouTube. Takže novinka od Victorie Monet, Reach Out, posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Jednoho dne roku 1979 si Sylvia Robinson, zpěvačka, producentka a zakladatelka harlemského labelu Sugar Hill Records, řekla, že by vlastně bylo strašně fajn slyšet rap i v rádiu. V té době byly elementy hiphopu vidět a slyšet v ulicích všech čtvrtí New Yorku. Ojediněle pak v klubech, zejména tam, kde hrál DJ Hollywood. Sylvia pak narazila na tři typky, poslechla si jejich rap a posléze jim bukla session v nahrávacím studiu. Během jednoho dne vznikla skladba Rapper's Delight od skupiny Sugar Hill Gang. Jak uslyšíš, nejde o žádné hluboké sdělení, spíše o hru se slovy. Později si také ukázalo, že zásadní část textu si členové vypůjčili od hiphopové legendy Grandmaster Caz, který dodnes reprezentuje Bronx. Původní verze singlu Rapper's Delight má přes 14 minut a je to první rapový track, který se dostal do žebříčku Top 40 v USA. Byla to také třetí nejpopulárnější skladba v Anglii a na prvních příčkách se držela v Kanadě.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hiphopu. Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak to byl Focus na Fitu Dev Jeff a hlavně Grandmaster Flash. Okay. Ale ještě jednou, takže to byl Focus a Grandmaster Cass, což je jeden z velkých legend, který, nevím ještě, jestli to ještě stále provozují, ale před covidem byla Hip Hop Tours, což je samozřejmě, si musíš koupit za $75, to bylo tehdy, celou jako nasadneš na autobus a provede tě prostě nějakýma třema lokacema nebo třema cestama, kde objevuješ klasické a důležité památky hip-hopu a právě Grandmaster Cass byl jedním z nich, který tě doprovázel tady touhle tříhodinovou cestou po historii hip-hopu. Nevím, jestli se to dělá ještě doteď, ale určitě je to něco zajímavý. No a to byl Focus, který vlastně dokázal takovýmhle způsobem recreate ten sound toho klasického osmdesátkového hip-hopu ve skladbě Show Ya How to MC. No a samozřejmě v historii hip-hopu můžeme vidět, jak se různě měnil rap, to dikce, flow a timing zároveň, jo. Takže na začátku to mohlo se zdát, že to bylo takový to jednoduchý rapování, dávání slov do kopie, jako třeba nějaká jako básnička pro děti, že to na tom nebylo nic sofistikovaného, ale to úplně není pravda, protože už v roce 1980 Spoonie G a Treacherous 3 vydali skladbu, která se jmenuje The New Rap Language. A vlastně už tehdy tam představili takzvaný double time. Samozřejmě dneska už máme i triple time. A vlastně nedávno jsem si všimla, že Lupe Fiasco se nechal vyprovokovat nějakým typkem zase online, který vlastně rapuje tak rychle, že v podstatě můžeš ani není rozumět, takže ta otázka zůstává, kde se vlastně ztrácí ten message, protože když to je prostě tak rychlý, že tomu nerozumíš, tak potom o co jde. A Lupe Fiasco se dostal do takovýhle diskuze o tom vlastně, jestli je víc důležitá technika, jakou rapuješ, a rychlost, jakou rapuješ, nebo o čem rapuješ. Tak, samozřejmě, a to nechám na tebe zvážit, co je pro tebe důležitější. No a tak jsem si řekla, že si dáme tady tuhle starou osmdesátkovou skladbu. A pak hned potom mám pro tebe Tech Nine, což je taky jeden z těch, který je známý svým rychlým rapem na skladbě Worldwide Choppers, kde si přizval taky Busta Rhymesa a Twistu, což jsou známí rapeři, kteří dávají tady tyhle double timey a triple timey. Tak jdeme na to, posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byl samozřejmě Rap God Eminem a dneska si můžeš pořídit několika zajímavých knížek, které ti vysvětlí o tom, jak na rap, jak rapovat, o čem a teda spíš jako technicky. No a zajímavé tutoriály a vysvětlování různých flow a jak vlastně si hrát s tou flow podle toho, jestli začneš rapovat na prvou, druhou nebo třetí a čtvrtou dobu, má na svém Instagramu například ta Masbow Q, tak ti doporučuju. Je to úplně výborný člověk, má zajímavý skladby, ale právě tady tohle vysvětlování něčeho, co jsem já vlastně nikdy jakoby nerozuměla, protože se zabývám spíš tou teorií a sociologií než nějakou jako praxí a potom o tom, jak vlastně to všechno vysvětlit na různých rapových flow a stylech, tak to se dozvíš u něj na Instagramu Masbow Q. Tak jak to říkám, tak to tam najdeš. No a jelikož máme pár minut do konce první hodiny, tak to znamená, že jdeme na dnešní desku týdne, což je americký zpěvák, který si říká Masego. No a vydal desku, jako celou dlouhou desku, 16 skladeb, zajímavý feety, Keisha Cole. Neslyšela jsem už roky žádnou věc od Keisha Cole. Je tam Leon Thomas, Buju Banton a Music Soul Child, takže z každého rožku trošku. No a ta deska se jmenuje Fix Your Face, což v doslovném překladu znamená naprav si obličej, co se používá zejména v afroamerické komunitě jako prostě označení toho, že tvůj výraz není přijatelný k té situaci, v kterých se nacházíš. A mě to vždycky, teda, jak jsem si četla tady ten název toho alba, že se jmenuje Fix Your Face, tak mi to připomnělo mou bývalou šéfou, která vždycky, když jsem byla na Zoom meetingu, tak mi napsala na WhatsAppu Fix Your Face, protože můj obličej má titulky, takže já nemusím ani nic říkat a všichni vědí, co si myslí. Takže největší úkol pro mě na Zoomu nebo na nějakých takovýchhle online meetingcích je strašně důležitý prostě mít poker face, nevyjadřovat zase žádné emoce v tom obličeji, což mi nejde. Každopádně Masego Fix Your Face taky jako uvádí v té první skladbě Sounds Like a vypadá to, že tam k němu mluví jeho máma. A je to vlastně takový tematický. No a jeden ze singlů, který vyšly oficiálně, myslím, teďko na to rychle koukám... Ne, tak ne. Myslela jsem si, že tady tenhle single vyšel i jako oficiální. Já ti samozřejmě pouštím Deep Cuts, co jsou skladby, které mně se líbí, ne které vyšly oficiálně. A tahle ta se jmenuje Recommend, takže deska týdne, Masego, Fix Your Face a single Recommend ti posílám právě teď pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: And gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véderu Rádia Spin, který ti připravuju od roku 2010. Měsíc jsme se neslyšeli, víš jak, dovolená, nemoc, všechno dokopy, ale už jsem zpátky a dneska startujeme rovnou s historií hip-hopu, protože srpen je ten měsíc, kdy se oficiálně oslavuje historie hip-hopové kultury, a takže dneska si povídáme o různých věcech a skladbách, které v tomhle směru byly důležitý. No ale předtím, než se do té minulosti vrátíme, tak samozřejmě nějaké novinky. Rhapsody vydala druhý single z chystaného alba, které vyjde, myslím, 21.8. Jmenuje se to Apple Juice, a takže teď samozřejmě posílám právě teď jako novinku v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Jeden týpek si hrál na průvodce v muzeu. To, že skončil v jailu, to je vedlejší, ale on těm lidem vyprávěl úplný kraviny. Tak jak to asi tak mohlo vypadat? To jste zkoušeli dneska ráno. A jako inspiraci jste ode mě měli obraz Monelízy.
2: Dobrý den, vítejte v brněnském muzeu.
3: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
4: Monalíza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
5: Další zajímavostí, co o Monelíze víme, je, že byla začínající rapperkou.
6: A věděli jste, že musela vysolit Da Vinčimu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop?
7: Nebo o tom, že dělala výborný bramborky a podle ní teďkon vaří babica.
2: Avšak, co už o Monelíze není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinčiho bratr Lojza, který byl pololuchý, a proto i název Monalíza od slova Monolojza.
8: Nadále všeobecně známým faktem o Monelíze je, že navštívila japonské konstruktéry, aby se podílela na vývoji jednoho z nejikoničtějších aut Nissan Silvia S15, přičemž konstruktéři vůz pojmenovali podle ní.
1: Já musím říct, že jste naprosto perfektní. Jakože bejt ve skupince turistů v muzeu, tak vám to žeru od začátku až do konce. Tak užívejte zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak to byl Perfection, nový single od Tobin Wigwe a nevím, jestli chystá nový album, ale je to pozazřelé, protože vydává nějak moc nových singlů. A samozřejmě, když se podíváš na jeho videoklip, tak je to všechno v souladu s jeho estetikou, a všechno v takové mentolové barvě. A Tobin Wigwe je nezávislý umělec jižanského původu, který si vlastně založil celý kariéru na takovým uvědomělým rapu. No a to je vlastně další téma, které budeme probírat, protože ne každý rap je jenom o bling-bling, parties a těchto věcech, ale samozřejmě jedna ta důležitá část hip-hopu je o politickém rapu, politickém komentáři z nějakých sociální kritice a další. No a všechno to začalo v roce 1982, kdy vyšel single, který se jmenuje The Message od Grandmaster Flash and the Furious Fives. A jak jsem říkala už v předchozí hodině, že vlastně za tím prvním úspěšným komerčním singlem stojí Sylvia Robinson, která byla jedna z výkonných ředitelek Sugar Hill Records, taky za tímhle právě stojí ona. A musím říct, že na tu dobu teda měla docela dobrý feeling nebo odhad na to, co bude úspěšný a co ne. A je škoda, že historii hip-hopu často ženy tak trošku opomíjí nebo nezmiňuje, co se týče jako jejich roli v historii hip-hopu. Vždycky se méně mluví o těch velkých mužích, ale Sylvia Robinson byla rozhodně jedna z důležitých žen. No a právě ta si řekla, že právě tím, jak sledovala, co se děje v ulicích New Yorku, zejména Bronxu, Queensu a tak dále, tak vlastně si nějak jako uvědomila, že tahle ta společenská kritika funguje i na jiný rovině, že to není všechno jenom v party s DJích a jam parku, jamů v parkcích, bože, dneska mi to jde, ta čeština. Každopádně, tak začíná vlastně jedna ta celá odnož toho politického rapu, společensky uvědomělý rap se tomu říkalo kolikrát. Problém s těmahle nálepkama je, že pokud je budeme používat, tak tím vlastně vyřadíme ty umělce a zařadíme do takové okrajové kategorie. No a ne každý, kdo má jednu skladbu o rap, o nějaký jako kritice třeba rasismu nebo čehokoliv jiného, co se děje, migrační krize a tak dále, tak to neznamená, že nemůžou mít i nějakou jinou skladbu s lehčí tématikou. No, ale v historii hip-hopu máme několik kapel, které se právě věnují právě tyhle politické části, což je například i Public Enemy, který si zahrajeme. A zahrajeme si i Kendricka, jeho All Right, která vlastně byla hymnou Black Lives Matter Movement. Tak to všechno ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: In my prayers. Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem. Dneska mluvíme o historii hip-hopu, protože ta se většinou oslavuje takhle v srpnu. A hip-hop má na svědomí různé věci. Tak co se týče například technologického pokroku, tak počátcích toho od 73. až po polovinu 80. let vlastně rapeři nebyli úplně tak důležitý. Kdo byl důležitý, byl ten DJ, protože ten uměl propojit ty dva gramce a udělat prostě z desky, když vzali ten breakbeat, tak ta pasáž, na kterou všichni ty b-boys a b-girls tančili, tak to dokázali z toho udělat daleko delší loop, pokud hráli z těch samých desek. DJ Kool Herc se například nechal slyšet, že u jeho jam parties měl všechny ty vinily zakrytý nějaký třeba novinovými novinami nebo tak, aby nikdo neviděl, co to vlastně hrajou, takže to byl takový hack. Důležitý byl také, jak vlastně vznikl Scratch, a to Grand Wizard Theodor, jeden z těch prvních DJů, se právě nechal slyšet, že to bylo úplně náhodou, a tohle je jedna z těch takových stories, co se předává ústně i vlastně v knihách o hip-hopu, to najdeš, že vlastně takhle jednou nahrával na kazetu, jako klasickou kazetu, nějakou skladbu místo toho, aby dělal úkoly, a máma přišla do jeho pokoje.

a našla ho tam a hrát si s gramofonem místo toho, aby dělal úkoly a prý mu dala jako pohlavek a tím vlastně on měl položenou ruku na tom vinilu a udělal ten jako pohyb a když to pak slyšel, a tak to byl vlastně ten scratch a se říkal, ježiš, to je tak super, to musím nějakým způsobem vypimpit a takhle vznikl scratch, takže různý takovýhle příběhy se předávají v rámci hip-hopu. No a co se týče hip-hopu, tak musíme například mluvit i o tom, že vlastně do určité doby tak sampling nebyl úplně, nebo byl takový wild wild west, každý si půjčoval skladby od jiných interpretů bez toho, aby to bylo regulovaný. No a to se dělo až do roku 1991 a v tom roku vydal Biz Markie skladbu Alone Again a tam samploval skladbu od Gilberta Sullivana, no a ono mu na to přišli. No a poslali ho před soud, teda obžalovali ho, no a ten verdikt, nebo ten soudce, který vynášel ten verdikt dokonce, to se taky traduje, že vlastně, když vynášel ten verdikt, tak použil i jedno z desatera, jako nepokradeš, takže vlastně mu Bismarck mu dal pokutu 250 000 a opravdu to nazval krádeží. Samozřejmě od té doby se můžeme bavit o tom, jestli jde opravdu o krádež, nebo o nějakým způsobem homage, prostě když vemeš něco, co už bylo vytvořeno a přetvoříš to trochu a tak zdáš i poctu tomu interpretovi, který to složil předtím, ale důležité teda od roku 91 tam je na tom to, že ty lidi pak za to dostanou zaplaceno nějaký tantiemy, prostě něco se z toho dá i tomu původnímu autorovi, takže se všechno musí klírovat. Pak v roce 2015 druhá skladba, která vytvořila takovýhle pověk, byla Jay-Z a UGK Big Pimpin'. To se taky projednávalo a vlastně poslední největší case to byl Robin Thicke a Pharrell Williams a jejich Blurred Lines a tam dostali docela hodně velkou pokutu napařenou za to, že vlastně ten sample, který oni použili, připomínalo vlastně původní skladbu jiného interpreta. Takže od roku 91 si na to všichni musí dávat pozor a samply hezky vyklírovat. Takže si zahrajeme teď tu skladbu zmiňovanou, tohle je Bismarcky a Alone Again. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

0: Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem, a když už jsme hráli toho Jay-Zho a UGK Big Pimpin, tak už strašně dlouho mám na srdci a jelikož jsme se neslyšeli měsíc, tak jsem neměla čas ti to říct. Začátkem července Jay-Z dělal 3 velké koncerty v New Yorku na Yankee Stadium k oslavě debutového alba Reasonable Doubt, které vyšlo v roce 96, a první velký koncert byl právě v ten samý den, kdy to v tom roku vydal. Pro mě je to strašně srdcová záležitost, protože v roce 96 deska Reasonable Doubt v Bratislavě, kde jsem se narodila a tehdy žila, prostě nebyla k dostání. Musela jsem cestovat až do Itálie, kdy jsem si konečně desku Reasonable Doubt koupila. Takže pokud posloucháš pravidelně, tak víš, že největší fanka Jay-Zho tady me, myself and I. Ale to, co tam předvedl, mě tak trochu nasralo, naštvalo. Už máme po desátý, nevím. Každopádně vrátíme se trošku jako zpátky k té debatě o tom o politickém rapu, aktivismu a tak. Samozřejmě ne každý rap musí být politický, a to, že někdo má politický rap, neznamená, že dělá třeba dobré věci pro komunitu a tak. Takže Jay-Z, když se rozhodl, že bude dělat tady tenhle velký koncert, tak u té příležitosti dělal remaster, reissue, nebo jakkoliv tomu chce říkat, speciální edice Reasonable Doubt na vinilu. No a rozhodl se, že tady tuhle speciální edici bude v Americe prodávat v síti Target. No a to byl problém pro afroamerickou komunitu, protože afroamerická komunita už nějakou dobu bojkotuje zrovna Target. A protože když nastoupila současná administrativa americká Trump a spol, a tak začali se zbavovat programu pozitivní diskriminace, affirmative action, DEI a tak. A jako první byl Target. No a Target vlastně profituje na tom, že spoustu afroamerické komunity tam chodí nakupovat. No ale zároveň afroamerickou komunitu jako takovou nepodporují. Takže organizátoři se rozhodli, že vyhlásí bojkot právě tady té sítě. No a za tu dobu, co ten bojkot trvá, tak Target přišlo o miliardy dolarů, protože tam ti černoši prostě nakupovat nechodili. No a Jay-Z se takhle teďko rozhodne, že tam vydá prostě svou limitovanou edici. A mohl to udělat u jakýkoliv jiný sítě, Walmart, co si vymyslíš. Takže byl za to hodně kritizovaný právě tady těmahle aktivisty. No a on se rozhodl, že na první z těchto velkých koncertů přidá freestyle. V vozovkách. Určitě to měl napsaný předem, si myslím, ale tak to už je jedno. No a v rámci toho freestylu začal kritizovat všechny, a kdo kritizoval jeho za to, že prostě vydal tady tu desku v Targetu, a říkal, že to je prostě takový jako internetový aktivismus a že stejně všichni nakupujeme prostě v Amazonu a používáme Instagram a Facebook, což vlastně na tom profituje Meta a tak. Sir, je totiž trochu rozdíl, že člověk vlastně dneska nemůže fungovat bez sociálních sítí a bez toho, aby nakupoval v rámci nějakého ekonomického šetření v tady těchto velkých sítích, které ti dají prostě slavu. Tohle je současná ekonomická situace. Jay-Z je ale miliardář. Takže ten se může hodně rozmýšlet, kde bude prostě s kým bude dávat jako dokupy nějaké smlouvy. Takže si myslím, že v rámci toho, že v tom Targetu tady vydal tu desku, tak si nějakých těch dalších milionů přivydělal, a samozřejmě Targetu udělal službu, že ty černoši se tam vrátili a začali tam znovu utrácet peníze, protože nikdy tam nejdeš jenom pro jednu desku. Takže docela hustá kritika se tady znesla na Jay-Zho, právě protože miliardář, který v podstatě kritizuje obyčejný lidi, a vlastně za ty 3 dny na tom Yankee Stadium vydělal další miliony dolarů, a ještě how dare you, jsem úplně zklamaná, než by na tom záleželo, ale myslím si, že je důležité tady ty lidi kritizovat, zejména když se rozhodne to dělat ve freestylu a ještě do toho vtáhne Colina Kaepernicka z nějakého záhadného důvodu, ale to je zase na jiný rant. Tohle stačilo pro dnešní rant, potřebovala jsem to ze sebe takhle dostat a můžeme jít dál a rovnou na druhou skladbu z dnešní desky týdne, což je americký zpěvák Masego, který vydal album a s názvem Fix Your Face. Já jsem taky musela fix my face, když jsem viděla tady tuhle zprávu o Jay-Z a napravit si vizáž, jak se k nějakým věcem stavíš vlastně mimikou a tomu, co máš napsáno na čele. Tak, druhá skladba, kterou jsem vybrala, tak tam je Masego na featu s legendou reggae a dancehallové scény Buju Banton. Jmenuje se to Hello a posílám ti to právě teď v pravidelné rubrice Deska týdne. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Je přesně 10 hodin večer a začíná nám třetí hodina pravidelného žánrového pořadu Street Cypher, který ti přináším od roku 2010. No a dneska si povídáme o historii hip-hopu, protože je srpen a to je vždycky měsíc, kdy se slaví historie hip-hopu. No a předtím, než se vrátíme do té historie a ještě si řekneme o nějakých dalších důležitých skladbách a interpretech, které ovlivnili vývoj hip-hopu, tak samozřejmě nějaké novinky dozněl nám Davido, Leon Thomas, Tell Everybody. No a novou desku, není to úplně hip-hop, ale novou desku má venku Isha Boozy, což je jeden z mála černochů v country hudbě, kterého na scénu uvedla Beyoncé v její, na jejím posledním albu Cowboy Carter, kde je na pár skladbách, a tak ten nedávno vydal celou desku. A tak jsem si to pouštěla, zajímalo mě, jestli tam bude víc toho hip-hopového vlivu, ale je to jako spíš country. Některé ty písničky jsem říkala, wow, to ne úplně, ale našla jsem tam jednu, která mě baví, a je to Isha Boozy na featu Gunna, jmenuje se to High Noon a posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak poslední novinka dnešního Street Cypher to byl Jeff a Goldlink Ghost Dog. Zajímavý, baví mě, doufám, že i tebe. No a jdeme zpátky do minulosti, mluvíme o historii hip-hopu a důležitých počinech, které změnily nejen samotný hip-hop, ale také třeba i celou populární hudbu. No a z toho důvodu je potřeba mluvit o Parental Advisory, což je taková černobílá nálepka, kterou máš na všech CDčkách, který varují zejména rodiče, že hudba, která se na tom nosiči nachází, je sprostá nebo obsahuje content nebo obsah, který není vhodný pro děti. No a to všechno začalo v roce 1990 a zejména skupinou Two Live Crew z Floridy, to je vždycky Florida. No a tam zejména maminky z předměstí byly zhrozený, když slyšeli album Nasty As I Wanna Be a zejména to, že jejich děti tady tuhle hudbu poslouchají. Takže samozřejmě vydali hodně petic o tom, že vlastně takováhle hudba musí být zakazana, a když to populární hudbě najdeme explicitní sexuální texty už od bluesu a dalších starších žánrů. Nicméně to se také souvisí s tím, že v těch 90. letech se mění takový jako povědomí o tom, kdo vlastně poslouchá hip-hop a rap. Protože se tak jakoby předpokládalo, že tohle je hudba, kterou poslouchají zejména černoši, zejména z těch jako nižších sociálních skupin a z těch center měst, kde se vlastně nacházejí, a ne ta bílá mládež na tom předměstí. No a pak se vlastně zjistilo, že vlastně je to úplně obráceně, a to příchodem technologie, která se jmenuje SoundScan, což je tak barcode, který si měl na nosiči, měla na nosiči CDčko, kazeta. Protože do té doby, když někdo měl takovýhle obchod s CDčkama, pokud si to ještě dnešní generace umí vůbec představit, tak ti, kteří spravovali ten obchod, tak také nahlasovali, co se nejvíc prodává. A tohle je samozřejmě, jelikož to nebylo nějak jako podchycený, tak to nechávalo prostor pro to, že klidně nahrávací společnosti mohly tak trochu podplatit ty lidi, že vlastně reportovali čísla, které nebyly úplně tak pravdivá. No a když přišla tahle technologie SoundScan v roce 91, tak se vlastně zjistilo, že takových kolem 70% lidí, kteří poslouchají rap a hip-hop, jsou vlastně bílí, zejména mladí lidi, z takových těch lepších poměrů. Takže to změnilo i celý způsob, jak se nahrávací společnosti k tomu postavili. Vlastně tady tohle větší povědomí mělo na svědomí i to, že se začalo víc poslouchat, o čem se teda rapuje. Two Live Crew je vlastně ta jejich deska, která ta další deska po Mísou Horny, která se jmenovala Band in the USA, je vlastně v historii první deska, kde se ta Parental Advisory nálepka objevila jako varování před explicitním obsahem. A samozřejmě tu Live Crew se odvolali, použili samozřejmě jako argument to, že existuje nějaká svoboda slova a že každý si může v podstatě říkat, co chce. To bylo v roku 92, se vlastně odvolali na federální soud, nejen na ten floridský, takže takováhle je role Two Live Crew, tak jsem si řekla, že si zahrajeme některé z těch explicitních skladeb a začneme Me So Horny. Posílám se právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Cypher.
1: Tak to byly Ying Yang Twins a speciální remix skladby The Whisper Song a s Jackie O. A tahle skladba vyšla v roce 2005 a teď jsem se tady sama na sobě tak trochu uchechtla, protože kolikrát si za den nemůžu vzpomenout to, co vlastně dělám a co jsem vlastně chtěla, ale tady ten text dám úplně s přehledem i po, ježíš, kolik to je, 21 letech, oh my god. No, anyway, historie hip-hopu, teď jsem zjistila, že toho mám ještě strašně moc, co jsem ti chtěla říct, ale nestihnu to dneska všechno. Takže kromě toho, že jsem zmiňovala nějaké různé důležité momenty, které ovlivnily nejen vývoj hip-hopu, ale vůbec populární hudby, tak samozřejmě v rámci hip-hopu musíme, nebo se často mluví o různých oblastech, které dominovaly v určitých části historie hip-hopu a všechno to začíná samozřejmě v New Yorku a pak to na chvíli přebírá West Coast a pak do toho ještě přichází South a tohle to mě baví, tohle geografické vymezení a sound a jak to vlastně můžeš kolikrát z toho zvuku poznat, z jaké oblasti to je teda v rámci toho klasického 90-kového a ještě těch prvních 10 let přelomu teda novýho tisíciletí a dneska už to tak jednoduchý úplně není. A takže, co se týče toho East Coastu, což je moje srdcovka, tak samozřejmě ti chci pustit tři věci. Eric B. and Rakim. Rakim dodnes považován za jednoho z nejlepších rapperů, který vlastně ten styl rapování vypimpil a vlastně dneska je považovaný za právě z toho důvodu legendu. Pak samozřejmě Wu-Tang Clan, legendární kultovní following mají dodnes kluci, no a Notorious B.I.G. a jeho Juicy, takhle tyhle tři skladby ti posílám právě teď jako vizitku East Coastu toho klasického období 90. Tak posloucháš 3 Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: It was all a dream. To je úplně klasická věta právě tady ze skladby Juicy, Notorious B.I.G. Jedna věc, kterou snad zná úplně každý, i kdo neposlouchá hip-hop, je, že v 90. letech vládl největší medializovaný beef, a to mezi Biggiem a Tupacem, který samozřejmě skončil smrtí obou. Najdeš spoustu dokumentů, filmů o tom, co se dělo, nedělo. Ještě vlastně nedávno, jak byl P. Diddy souzen, tak vlastně všechno se začalo znovu projednávat. Beef jako takový nebo distraky jsou součástí hip-hopu už již od začátku. První distrak vlastně má na kontě Roxanne Shanté, která, když jí bylo teprve 16 let, slyšela skladbu UTFO Roxanne a rozhodla se, že řekne, co si myslí o mužích, který rapují o ženách značně stereotypním způsobem, takže to byl úplně první distrak. Na YouTube najdeš spoustu dokumentů o beefech, no a ten poslední velký byl samozřejmě Drake versus Kendrick Lamar a víme, jak to skončilo, naštěstí jsou oba naživu. Každopádně na jednu chvíli vlastně West Coast přebírá tu mainstreamovost hip-hopu, gangsta rap, který vlastně se nějakým způsobem ustálil i díky NWA, Straight Outta Compton, který úplně nemám čas dneska už již pustit, tak samozřejmě Dr. Dre, Snoop Dogg a Tupac dominovali v těch devadesátkách jako protipol East Coastu, takže vždycky East Coast versus West Coast. Takže teďko si dáme Nothing But a G-Tang a Dear Mama, posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak to byla samozřejmě klasika Dear Mama od Tupaka. No a celá ta konverzace mezi East Coastem a West Coastem naborali Dirty South, nebo jako jižanský hip-hop, a to v roce 1995, kdy na Source Awards poprvé vyhrál hlavní cenu někdo jiný než někdo z West Coastu a East Coastu, a byl to konkrétně Outkast. No a tím vlastně vytvořili prostor o tom, aby se vůbec mluvilo, že i jich má co přispět hip-hopu, a docela zajímavý a kreativní věci, sound a další, takže jdeme na Outkast a Rosa Parks. Posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin. Put it down, put it down, put it down, put it down.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak, máme posledních 6 minut před sebou a to znamená, že já se začínám loučit. Připomenu ti, že se uslyšíme příští týden od 8 do 11, to je ten čas pro žánrový pořad Street Cypher. Tak já ti připomenu, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na podtržítko Oravcová, takže se můžeš podívat, co jsem všechno hrála. No a příští týden tě čeká další téma, probereme klasické Summer Jams 90. a nultých let, takže opět se podíváme do ty historie, ale zaměřím se teda na ty Summer Jams. Jako vždy bude pravidelná rubrika listování rapem, tam probereme DJ Jesse Jeff a Fresh Prince a jejich skladbu Summertime. No a bude i deska týdne, vybrala jsem tentokrát další R&B desku, konkrétně od Davion Ferris, což je třetí brácha Ferrisových, The Smoke Sir, a Davion Ferris je ten třetí, vydal nedávno desku, která se jmenuje Alchemy, tak s tý ti zahraju příští týden. No a dneska končím a jako poslední skladbu ti zahraju třetí skladbu z dnešní desky týdne, což je Masego a jeho Fix the Face. A tahle se jmenuje Overthinking, na featu je Music Soul Child, takže klasický trošku R&Bčko. No a to je ode mě všechno pro dnes. Slyšíme se zase v úterý a ty posloucháš dál Radio Spin.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: těmi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká Vinohradská, první třída. Ve vysokých stěnách, prosklených

útočit. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, ne.

0: Jeden týpek si hrál na průvodce v muzeu. To, že skončil v jailu, to je vedlejší, ale on těm lidem vyprávěl úplný kraviny. Tak jak to asi tak mohlo vypadat? To jste zkoušeli dneska ráno. A jako inspiraci jste ode mě měli obraz Mony Lízy.
1: Dobrý den, vítejte v brněnském muzeu.
2: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
3: Mona Líza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
4: Další zajímavostí, co o Moně Líze víme, je, že byla začínající raperkou.
5: A věděli jste, že musela vysolit Da Vinčimu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop?
6: Nebo o tom, že dělala výborný bramborky a podle ní teďkon vaří babica.
1: Avšak, co už o Moně Líze není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinčiho bratr Lojza, který byl pololuchý, a proto i název Mona Líza od slova Mono Lojza.
7: Nadále všeobecně známým faktem o Moně Líze je, že navštívila japonské konstruktéry, aby se podílela na vývoji jednoho z nejikoničtějších aut Nissan Silvia S15, přičemž konstruktéři vůz pojmenovali podle ní.
0: Já musím říct, že jste naprosto perfektní. Jakože bejt ve skupince turistů v muzeu, tak vám to žeru od začátku až do konce. Tak užívejte zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně. Čus.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.